nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: MyDay slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: není.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.
2: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: My už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

Tak pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: No, dobré ráno přejeme. Minuta po 6. hodině vy posloucháte ranní Bon Appetit a také bychom vám asi měli, bylo by fér, kdybychom vám něco řekli o tom, jak dneska bude, pokud se chystáte třeba na festival, že jo. Tak dneska maximální teploty je 21 až 24 stupňů Celsia. Odpoledne bude spíše oblačno s možností lokálních srážek, ale potom pozor, na večer, pokud jdete na Štěrkovnu, tak na večer na Jarka Nohavicu jasná obloha.
2: No vidíš to, no, tak to mi vyjde.
0: No
2: to
0: prosím,
2: mi vyjde, to mi vyjde.
0: To nám vyjde, já
2: to
0: tam budu
2: vyjde,
0: taky.
2: To nám vyjde,
0: No a pokud jedete na hory nebo do vyšších poloh, teploty v maximech do 19 a oblačná obloha s možností deště, tak s tím počítejte a pro jistotu pláštěnky sebou.
3: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
4: Rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy začne v nejbližší době. Město obdrželo peníze za budovu, dům bude mít 25 podlaží z byty. Balkóny budou osazeny zelení se zavlažovacím systémem. Práce by měly začít do konce července a potrvají 3 roky. Byty už jsou nabízeny k prodeji a jejich cena se pohybuje od necelých 4 milionů do téměř 11 milionů korun. Jednu z nejvytíženějších dopravních tepen v Ostravě čeká oprava povrchu. Ano. Je to tady. Oprava Rudné začne 1. srpna, ovšem za 20 dní od startu by měli opravit oba směry mezi kříženími nad Porubkou a Plzeňská. Jezdit se bude vždycky v protisměru. Festival Štěrkovna Open Music láká na hvězdnou sestavu i unikátní projekty, vytvořené právě přímo pro letošní ročník. Jedním z největších taháků bude sobotní koncert Janka Ledeckého za doprovodu Janáčkovi Filharmonie Ostrava. A vydařenou přípravu prožívají fotbalisté Hlubiny, porazili Opavu, Třinec či Vratimov. Gratulujeme.
3: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a doprava nebo doleva, to necháme na vás, jak vás ty cesty dneska ráno při pátku budou vést. Důležité je, že u toho hraje Fresh Radio, v tuto chvíli totiž nehlásíte žádné dopravní komplikace v Ostravě ani v metropoli. Děkujeme za to, jezděte opatrně, s čím počítat ale můžete, tak to jsou ty ranní špičky, které se tvoří na Českobratrské nebo případně na vodárně v Nové Vsi. Nic dalšího nemáme, tak pokud byste i vy třeba náhodou měli nějakou informaci, tak naše telefonní nebo WhatsAppové číslo je připraveno 77337 136.
3: Doprava?
1: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Oslavit výročí svatby stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
13: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
12: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Máme ale hezké gumáčky a deštníky. Včera to šlo krásně vidět. Nejenom na Štěrkovně sprchlo, ale sprchlo i tady v Ostravě, ale jako fest.
2: Jako to.
1: A bylo krásné, já jsem jela tramvají a bylo krásné vidět, jak jsem vyjela z respektive normálních Výškovic a když jsem dojížděla do centra, tak tady už to začalo padat. Na úrovni náměstí Republiky to byla teda průtrž.
2: Největší sranda byla, že volala mi sousedka Míša, která bydlí jako o jeden byt vedle mě na stejném patře a říká mi, prosím tě, ty máš ty klíče ode mě, skoč mi domů zavřít okna. Máme střešní okna, že tak tam je to jako náchylnější. Skoč mi domů zavřít okna, prší jako blázen. A teď já sedím v obýváku vedle mého okna. Říkám, Míšo, co a kde jsi? Tady neprší. A ona mi říká, že je na ulici Československých legií, což je reálně od Stodolní, kde bydlím, 2 minuty pěšky. A ona, tady luchá jako blázen. Běž zavřít okna hned, prosím. Říkám, tady je sucho. No, takže vyšlo to pěkně, já jsem se teda odhodlal, zvedl jsem se z gauče, šel jsem zavřít okna. V tu chvíli, co jsem zavřel od Míši byt, začalo pršet jako blázen. Říkám, tak to měla vypočítaný.
1: Jo, ale fakt to postupovalo, protože já jsem taky vyjela z normálních Výškovic, jako bez mráčky byly, ale tak nevypadalo jasně. To, že prostě sprchne. A pak, než jsem stihla dojet do centra, tak v centru už jsou doma komoraty, jo.
2: Prosím vás, predikce na to, jak bude a nebude pršet, jsou takové, že dneska ještě určitě s deštěm počítejte. Ne, že ne. Pršet by mělo odpoledne kolem zhruba 15. 16. Potom ale přijde zlom, který odstartuje šňůru veder. Jo, říkám to na rovinu, jak to je, protože meteorologové vydávají na příští týden a konkrétně na příští víkend výstrahu žlutého stupně. To znamená, že zatím bychom o víkendu mohli se vrátit opět k tropickým 35 až 38 stupňům Celsia.
1: Od tohoto nebo od toho následujícího?
2: Od toho následujícího víkendu.
1: Jo, takže tenhle ještě bude jakož takož a pak už to začne plno.
2: Jistě se to ještě může několikrát změnit, je to týden pořád, ale přece jen český hydrometeo úřad prostě vydal tuhle výstrahu, tak s tím počítejte, že se léto se vším všudy opět vrací. No a jak můžete slyšet na mém hlase, tak mě třeba tyto jako teplotní výkyvy velmi postihují, jako nemile, jo? A teď to nemůžu svádět na klimatizaci v bytech a tak dále, nebo v domech a v objektech, protože ty se teď moc nepoužívají. Není třeba, když je venku 20 stupňů, že jo? Takže blbě to snáším, omlouvám se. A do toho, jo, abyste pochopili mou neúplně jako kvalitní mluvu, tak do toho mi na pravé straně mé čelisti vrchní vyrostlo něco, čemu se říká jako žába, aft, každý tomu říká jako nějak. A bolí to jako čert, jo, ale fakt to bolí. Tak jenom omluvte, že jako mluvím tak jako, že protože neodvírám moc tu pusu.
1: No ty mluvíš jako o žralec.
2: Čím víc otevřu pusu, tím víc to bolí.
1: Mluvíš jako po flámu.
2: No ale to bohužel, no kežby.
1: No tak jako,
2: kežby.
1: Jak to má, ukaž.
2: Holubičku, chceš vidět? Ty neprovokuj.
1: Ne, pusu
2: neprovokuj.
1: Ukaž. A už je na zemi. Doletěl. Ale já to zkontrolujem. Jako odset nic nevidím, ale...
2: Podíváš se na to?
1: No, jasně.
2: Jsi tak hodná, Moni.
1: Vezmeme lékárničku, proplachneš to slivovici.
2: A díky.
1: Jako rybka.
2: Tak pěkné ráno přejeme ranní Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Honza má v ústech aft.
1: Jo, to jenom dovysvětlujeme, proč se vám může zdát, že dneska mluví, jako by měl trojku v žíle.
2: A já si říkám hlavně jako cash by to bylo. Já jsem se letos, úplně na rovinu a upřímně, já jsem se letos na festivalech jako moc nebavil. Jo? Já jsem na všech festivalech něco dělal, jako pracovně, takže já jsem si jako žádný festival zatím letos moc neužil, ale pozor, dneska to změním a dneska si užiju štěrkovnu, nohavicu.
1: A prosím tě, jak to souvisí s tím aftem?
2: No nějak, jenom jako říkám, že jsem nepil na festivalech letos.
1: Aha, takže užívat pokud znamená někomu, pít, jo,
2: no,
1: jo,
2: pokud
1: to,
2: by,
1: tomu rozumím.
2: Pokud by někomu mohlo se zdát, že jsem opilý, tak prostě ne. Jo,
1: ne, on má puse aft a špatně se mu mluví, tak byste mu mohli přihrát nějakou babskou radu, protože já a teď to musím pro sebe zaklepat, já to neznám, já vůbec nevím, co to jako je a na to naštěstí netrpím. Hmm. Mám určitě jiné nějaké věci, které mám jenom já a jiné, ale tohle já nevím, co to je, takže já jsem radila vykoktej to jako slivovice.
2: To je hrozná bolest, prostě Moni, jako to ti musí takhle stačit, to je hrozná bolest, jo. Nicméně pokud
1: počkej,
2: je tady
1: počkej,
2: někdo,
1: počkej, počkej, no. A takže ty, když máš problémy i s mluvou, tak určitě máš problémy i jíst.
2: No.
1: Takže jako nejíš, mi chceš říct, že ty jsi zahájil hubnoucí proces, nechtěně?
2: To ne, já se snažím.
1: To taková oběť to zase není.
2: Stejně tak, jak se snažím mluvit, tak stejně tak se snažím i jíst, úplně v pohodě, jo. Tak pokud prosím vás máte nějakou takzvanou babskou radu, co na to funguje, co prostě jako jde, tak no, dívej, jak se mi směju, jako, ok. Hrozné.
3: WhatsApp 777-337-1036.
1: Že nejsi ten. Ještě, že nejsi. Myslím, že to vzpomenu. že by ses, víš...
2: No vymáčkni se.
1: No, nevím prostě, ty máš AP no, a já mám mlhu. Spěl,
2: už se smějou i tobě, holky. No, jsme to dopracovali.
1: Kvalitní dvojice po ránu.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
11: All day, every day.

0: No jo, Eminem a jeho Rihanna. To je prostě dvojka, která fungovala a funguje i tady v éteru Fresh Radio. Dobré ráno, minuta po půl sedmé a raní bon appetit.
1: Řešíme afty, máme tady pro našeho prdnického pár tipů a rad vašich dobrých, které by mohl vyzkoušet, aby se mu ulevilo, jo. Propolis, tamtum verde forte, slivka.
0: Propolis?
1: Propolis. Za dva dny si dobrý, jo. Tady
0: propolis, to zní,
1: typu,
0: tak, to zní tak francouzsky, jako propolis. Oui?
1: Ne, propolis. Oui?
0: Propolis.
1: Propolis, asi jo. Hele, máš to proplachovat tady tím, anebo můžeš to potřít medem, ten vřet, který tě trápí v ústech.
0: Medem?
1: Vyplachy ze žmánku.
0: Vyplachy?
1: Šalvěje.
0: Ostraské vyplachy udělám.
1: Udělej to hodně rychle na tvrdo a
0: a, vy,
1: počkej,
0: a vyplachni to. No, ale ne, tak pozor, já jsem to dneska vyplachoval. No, já jsem to dneska vyplachoval ústní vodou a přijde mi, že jsem to ještě více podráždil akorát. Protože to nějak něco málo alkoholu bude, ne? Jakoby
1: ústní vodě. Máš žvíkat kořen lékořice třeba. A nebo si můžeš přiložit celý hřebíček přímo na ten aft, to by mělo zmírnit bolest.
0: No, jenže já mám strašně vzadu, já tam nedosáhnu.
1: Tam nedosáhneš, no a tak.
0: Co teď? Tak já budu dělat ty vyplachy asi spíš.
1: Udělej ty vyplachy.
0: Vyplachy udělal.
1: Udělej vyplachy. Děkujeme tady.
0: A co když je trochu plachy, za ten aft?
1: Jestli je plachy a odola.
0: Tak udělám dvojty vyplachy.
1: Já bych šla na tu slivku, dej tomu šanci.
0: Tak jo, tak děkuju. Děkuju moc, díky za super tipy a rady. Chci vás, až vy, co se tady smějete, jo, a říkáte mi, jaká jsem chudinka, tak až to pochopíte, jak to bolí, tak mi pak napište.
1: A tak nikdo neutočí, že Škotky, pozor, mu vyrašil vřet a on je nějaký agresivní, ještě, že má jenom jeden. Ne, pojď, ale

0: Ellie Goulding a taky Fresh Radio. My máme radost, že máte radost. Je 6.39 a vítejte u naší pravidelné ranní relace.
1: Máme tady hlasovou zprávu, ta přišla od našeho Ondry.
0: Já vím.
1: Ondro, dobré ráno.
2: Molny, prosím tě, tak já mám pro Honzíka úplně skvělou léčbu. Ta zabere během 20 minut a o žádné aftě už nebude vědět. Zajdi mu koupit po 7 hodině ráno do obchodu okurky a ať to zapije slazeným mlíkem. Za půl hodiny ho vůbec žádné afty trápit nebudou, věř mi.
0: Jo, já jsem mu odpověděla do jeho soukromé... Ne, já jsem mu odpověděla do soukromé zprávy Turdovi, že už to nebude potřeba, Honza už je na záchodě teď. Což je pravda, teď se vrátil.
1: A okurky v puse nemám.
0: Ne, ale afty už tě netrápí, ne? Řešil jsi chviličku jiný problém, ne?
1: No to, ale to jsem vyřešil. To jsem vyřešil.
0: Takže teď, zase zpátky afty.
1: Teď opět můžeme řešit afty.
0: Pozor,
1: a taky juboxy, že jo, je 6.40 aktuálně, tak schválně řekněte, co komu, kde, proč a jak.
3: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 1036.
1: Já kdybych mohl, tak dneska pošlu písničku svému aftu v puse.
0: A co bys mu nechal zahrát? Něco o žábě?
1: Ne. Existuje nějaká písnička, kde se zpívá.
0: Ale pomyslte si to třeba, jo.
1: Existuje nějaká písnička, kde se zpívá vypadni.
0: Takhle z hlavy mě nenapadá, ale myslím si, že s podobnou emocí to nahrávala spousta kapel, byť se to může jmenovat jinak. Tak jo. Počkej, něco na něco přijde.
1: Tak něco vymyslíme do té doby, dejte vědět, vy hrajeme na přání, zkrátka cokoliv. Teď měníte playlist Fresh Radia jen a pouze vy. Pojďte na to.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Radia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dnešní ordinace začala ordinovat opravdu úderem 6. hodiny. My tady řešíme Honzovi a ty.
1: Tady je nová klinika Plynární ulice. Dobrý den. Vstupte. Další, prosím.
0: A ne, pořád další. Žádné další. Máme tady stále prnického klienta.
1: Pacienta.
0: Pacienta. Zatím není klient, to bude, až mu z toho šrubne. Ale zatím je to pacient.
1: Vy jste i ústav? Vy tady jste i ústav.
0: A je fajn, že se to protáhlo až do juboxu, takže i v rámci juboxu tady máme plány pro tvůj aft.
1: Tak já to teda pouštím, jo? A dobře, no tak pojďme.
2: No čau, frešáci. Já bych si tak přál zahrát od Elánu Čo bolí, to prebolí. Hezky pro Honzíčka, ať furt nebečí.
0: No,
2: no, děkuju.
1: Radíme, naozaj ma počúvaj, ale čo bolí, to prebolí, nespěvá Elán.
0: No, to je Miroš Biro a Marta.
1: Ale děkuji za to, jak se mnou soucítíte. Díky moc. Jo, tak
0: chvilka klidu pro tvůj aft.
1: Nemluví do toho. To je pro můj aft.
0: No, říkám, chvilka klidu pro tvůj aft.
1: Ještě Meky.
0: No, ty jsi to zrovna pustil ve špatné chvíli.
1: Počkej, on bude. Mimochodem, víš, co znamená, když máš třeba ty sex na žbírku?
0: Já to vím, protože jsem to před chvíličkou řekl.
1: To znamená,
0: ale ostatní to asi neví.
1: To je keď je Meky.
0: Keď je Meky. Tak pojď Meky, ještě
1: tak pojď
0: ty
1: Meky,
0: zasnívej pro jeho
1: aft. Tak pojď Meky, a tohle je jubox.
3: Jubox, fresh alia.
1: Teď to přijde.
0: Vzpomínka na Meky.
1: Teď to přijde, pojď. Smutek šel sám se smíchem
0: spát. Jo, takže čo bolí, to prebolí, Honzíko. Ostatně pojďme se vrátit k tomu juboxu zase zpátky.
1: To by zhruba stačilo. Pojďme zpátky, ano, souhlasím.
0: Půjdeme dál. A i tohle souvisí s tvým aftem. Máme ti zavolat na pomoc jednoho speciálního doktora.
1: Aha, a doktora z hor?
0: Doktora z hor ne,
1: doktora
0: toho
1: Mázla?
0: Nemá plnou ordinaci.
1: Nebo doktora Mázla?
0: Ne, doktora z hor ani Mázla ne, sorry, ale ti mají úplně jinou klientelu. Pro tebe je dobrý tak doktor Jones třeba.
1: Ale
0: znáš
1: nepovídej.
0: Doktora
1: Jonesa? No. Tak.
0: A děkujeme, holky. Děkujeme.
1: Už to nebolí.

0: T-Rexa a David Guetta. Je 7 hodin za 3, 2, 1, pojďme na to.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Počasí dneska to není úplně jakoby dobré, jo, ale pozor, pokud se večer chystáte na nohavicu, na štěrkovnu, tak rozhodně to už dobré bude, protože zhruba během toho odpoledne počítejte s oblačnou oblohou v metropoli nad Ostravou, později kolem 15. 16. dokonce i dešťové srážky, ale na večer už polojasno až skoro jasno, maximální teploty dneska 21 až 23 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Propojení mezi ostravskými částmi Hrabová a Hrabůvka má nástěnné malby. Podchod pod Místeckou nedaleko autobusové zastávky benzina je vymalovaný. Motiv ve směru na Hrabovou zobrazuje známý místní kostel. Pravou stranu zdobí cyklostezka u Ostravice. Ve směru do Hrabůvky je na levé straně zachycené těžební průmysl Ostravy a pravou část pak doplňuje koláše tramvají. Ostrava letos chystá rozšíření kanalizace v městských částech Nová Bělá a Krásné pole. Projekty chce město to zahájit v srpnu a taky v říjnu. Ve městě pokračují ale i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě, Kunčicích a Kunčičkách. Technická univerzita Ostrava je jedním z významných partnerů oblíbeného festiáku Štěrkovna Open Music, který se koná v těchto dnech u Hlučínského jezera. Díky výzkumům a poznatkům vědců z Hornicko-geologické fakulty se pořadatelům daří snižovat uhlíkovou stopu celé třídenní akce. No a vydařenou přípravou prožívají fotbalisté Hlubiny, porazili Opavu, Třinec nebo Vratimov.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: V tuto chvíli není hlášená ani na serverech, ani díky vašim zprávám žádná dopravní nehoda v celém kraji. Tak díky za to, tohle je super. Jezdíte opatrně i nadále. Přece jenom ale je dost možné, že si v tento čas postojíte, a to zejména na Bohumínské ulici, kde dost pravděpodobně ještě stále je uzavřený levý jízdní pruh ve směru na Hranečník a Vratimov. Tak s tím počítejte, a kdybyste měli čerstvé informace o tom, co se děje a jak se jezdí, dejte vědět. 77337136, to je WhatsApp a telefon tady k nám do studia.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
5: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Let's play football.

0: se mi líbí moc teda. Je jednička zatím.
1: Je až vlastně jako neuvěřitelné, že toto je Morandi. Jako, já chápu, že možná někdo neví, jo, protože prostě je to dávno, co Morandi vydával nebo vydávali hity. Ale já bych vám s radostí připomněl jednu, řekl bych, nezapomenutelnou věc, jo.
0: Je tak, to Angels?
1: No tak.
0: Jasně, tak pust Angels.
1: Samozřejmě. Toto.
0: Super.
1: Haleluja, neboli Miss Kelly má na svědomí projekt Morandi, který v minulosti vydával jako velké hity, jako Save Me, nebo třeba právě Angels.
0: Angels, je to rumunská skupina, jo, nebo rumunský projekt. A tahle věc, kterou posloucháme, tak ta byla vydána kolem roku 2007, ale u nás měla největší boom, bych řekla tak 2008. Já si to pamatuju, protože jsem ji tehdy dávala pořád.
1: Hrála
0: jako
1: všude,
0: hrála pořád.
1: Vlastně dodnes se s ní jako často potkáváme. Tohle je skvělá hudba.
0: Jo,
1: tohle
0: ale
1: je skvělá
0: jak stará,
1: hudba.
0: Že jo, rok 2007, to je šílené, jak to letí.
1: To je 20 let skoro, je. To je prostě masakr.
0: Je, a já jsem včera zjistila, že to bylo 16 let od doby, kdy vznikla kapela One Direction, jo, ze které třeba vypadnul Harry Styles a tak dále.
1: No více známých jmen, že jo. Ono, my jsme na tohle téma teď s Honzou trošku zapřemýšleli, protože všechno jako fakt strašně rychle letí a představte si, že třeba jsme řešili i známou pohádku Princezna Zemlejna.
0: Jo,
1: první díl byl natočený v roce, kdy já jsem ještě nebyl ani v plánu. Chápete
0: aha,
1: to?
0: Aha.
1: To je neuvěřitelné.
0: My vám to budeme dávkovat po kouskách, takže One Direction 16 let.
1: Pojďme to oslavit. Jo, pojďme to oslavit. Dáme si od nich za mě asi tu jako nejznámější, největší hitovku
0: tak
1: a to
0: hry.
1: Je já už jí mám najitou, jo.
0: Super. 32 let je to od doby, kdy vznikla Princezna Zemlejna. Ta šla na svět v roce 1994.
1: Neskutečný.
0: A pro fandy zimy a klasiky u vánočního stromu Sám doma, tak první Sám doma se natáčel v roce 1990, takže 36 let.
1: To je neskutečný. A to není všechno. My pro vás těch špeků máme připravený více, aspoň si při pátku uvědomíte, jak moc staří už opravdu všichni jsme. No?
0: Lepší už to nebude teda.
1: A lepší už to nebude. No nic, tak teď pojďme oslavit 16 let skupiny One Direction. Máme to nachystaný. Tento hit je z roku 2011.
0: Já si je pamatuju, že ti vypadali jako ucha. Tehdy měli obrovský úspěch v té talentové soutěži. Vlastně Simon Cowley, myslím, objevil a dali dohromady.
1: Obecně potom i televize Disney je jako využila na 100%.
0: A jsem ráda, že se mi splnila prognóza, protože mě třeba nemrzí, že se rozpadli. Jo? Jako
1: ne,
0: mě
1: protože
0: to
1: vyšlo,
0: jako nemrzí.
1: Vyšlo z nich jako spoustu skvělých zpěváků, kteří dělají jako tvorbu sami o sobě a výbornou, takže proč by ne? Že jo?
0: A mě velice oslovoval už tehdy Harry Styles, líbil se mi.
1: Ježiš, ty s tím Harrym pořád.
0: Mně se prostě líbil. A jsem moc ráda, že je tak úspěšný.
1: No tak mu to napiš, ne?
0: Ale tak jsem mu psala.
1: One Direction!

0: Jestli pociťujete u dnešního vysílání bolesti, nějakou mohla možná náhlou stařeckou demenci, tak je to proto, že my fakt přemýšlíme, kdy se co událo a zjišťujeme, že ten čas tak nesmírně letí, to je jako neskutečné, to je šílené, ty jo.
1: Hudební skupina One Direction oslavila 16 let. A
0: oslavila
1: to už
0: 16 let od vzniku.
1: Od vzniku samozřejmě, no jasně, tak oni už se rozpadli, ale chápeme. A pro mě, i pro mě tohle byla informace jako dosti jako ranící mé ego, protože už i já si uvědomuju, že jako nejsem kluk.
0: 36 jo. let, co se natočil první Sám doma, 32 let, co se natočila Princezna Zemlejna, jo? Pojďme dál, Honza tady vzpomínal pohádku Štěrty nejsou žerty.
1: Tak schválně.
0: 42 let, to je pohádka z roku 84, jo?
1: Karel Heřmánek, pokud se nepletu, hrál Lucifera.
0: Hrál jo? Lucifera,
1: bohužel,
0: přesně.
1: Bohužel už není
0: přesně.
1: Mezi námi, to taky strašně jako všechno letí, to je neuvěřitelné.
0: Nemusí to být zrovna váš šálek kávy, ale písničku Nonstop od Davida snad známe všichni, jo? Od Michala Davida, tak jenom ať máte...
1: Hymna česká, ne?
0: No, jasně, a ti máte představu 43 let, co vznikla, ona potom o rok později byla předaná v roce 84. na album, ale 43 let, co prostě jako ji vymyslela.
1: To je mazec.
0: A ještě se chceš na něco zeptat třeba, co ti můžu
1: přemýšlím,
0: dohledat?
1: Řekni mi, já něco? Nevím, kdy bylo Heidi Janku 50? To je nedávno, Heidi Janku, to je tak dva roky.
0: To je prostě naše oblíbenkyně, to je tak čmrncovní čuprbaba, že se vůbec nezdá, že by už někdy 50 měla, ale tak. Jako člověče měla. A pardon, promiň, Heidi, já jí mám jako moc ráda, ale ta už měla 50 v roce 2012, jo, takže 14 let.
1: Ne,
0: no, jasně. A tím bych to ukončila, chápeš. Tak ona je sice dáma, ona se ráda čanča, ale klidně nám jednu vpálí. Co kdo to je?
2: Už mi lásku není 20 let.
0: Snad děláš srandu.
1: To je pro Heidi.
2: Už yes. není ani 25.
0: Ale no tak, Honzíku.
1: Ne, tak jako pozor, jo, já bych to chtěl zachránit, jako Heidi Janku, jako ty mi chceš říct, že jí je 64 let?
0: 63 je zatím.
1: A kde to a jako tady, se zastavilo, nebo?
0: Já to taky nechápu, protože ona fakt nevypadá, ani vizuálně, ani tou energií, kterou má, se mi fakt měsíc zpátky potkala ještě tady v Ostravě na koncertě a to je prostě jako skvělá ženská.
1: Neskutečný.
0: A já bych si jenom přála, jako nám všem, kteří ještě máme daleko do těch let třeba, abychom fakt byli tak vitálně, užívali si život.
1: Ano, ano. Na ní to jde dvakrát tak vidět, že si ten život opravdu užívá, že jo? To je prostě
0: takže ono. Mladice.
1: Tak zdravíme Heidi Janku, zdravíme vás všechny, kteří jste si teď díky tomuto vstupu uvědomili, že stárneme a za chviličku pokračujeme na Freshi dále o něco pozitivněji. DJ Antoine a nebo taky Clean Bandit. Buďte s námi, dobré ráno!
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: od covidu už je to prostě 5 let, chápeš?
1: Jo.
0: To je...
1: No a potom vzpomínej na něco, co je třeba Tamagotchi, že? To je pravěk. Měl jsi Tamagotchi, ho nebo
0: Tamagotchi teda jako... Minimálně asi jako tuším, o co jde, ale mě to minulo.
1: Okay,
0: to já, už jsem, já jsem mladý.
1: Jasně, ty jsi prostě jiné dítě, vy jste si hrávali s něčím jiným. Třeba.
0: Pískem. Já jsem na písku si hrál. My jsme,
1: s normálním nebo už nějakým vychytaným?
0: Ne, s normálním, tak já zase jako pozor. Jo. Já jsem si hrál s pískem, na pískovišti jsme stavěli, si pamatuju, akvapark jsme stavěli kdysi. No, mezi panelákama stavili jsme akvaparky, hrady. Já jsem byl hodně jako pískové dítě. Já byl na písku. Mě ty písky baví.
1: OK, i když já jsem třeba Tamagotchiho měla a neměla jsem ho jako dítě, jako opravdu malé dítě. Já jsem bohužel měla v nějakém už rozumnějším věku, nevím, jestli bylo 9. Fakt.
0: Tak 9, jako, 10 to si furt malé
1: dítě,
0: ne?
1: Dobře, na písek chodíš snad 5, ne? Takhle to myslím.
0: Ne, já chodil na písek i ve 12.
1: Dobře, tak beru zpátky svoji poznámku.
0: Já kdybych mohl, a kdyby ještě existovaly veřejná pískoviště na sídlištích, tak jdu i teď.
1: Je fakt, že kdyby se čepovalo pivo u toho, tak by spousta pánů šlo bagrovat a...
0: Já bych pískoval jako blázen.
1: No, by si dali. Nicméně Tamagotchi, protože se ptáte, kdy to teda tady přišlo, tak na český trh Tamagotchi je taková, to byl přívěsek, kde si měl, řekněme, nevím, nějaké zvířátko, mazlíčka a musel si se u toho mazlíčka starat, nesměl ti umřít, jo?
0: Mamka mi posílala hlasovou zprávu.
1: Tak už spustíme, jenom já řeknu, myslím, že na český trh to vlítlo v roce 97, ať jenom jako ukončím myšlenku.
0: Aha.
1: A teď pust maminku.
0: To bude určitě perla, jo?
2: Honziku, ty jsi hlavně hrál divadlo. Hlavně divadlo jsi hrál, chápeš to? S plastikem.
1: S plastikem.
0: To byl kamarád, to byl vlastník, ale by se mu říkali plastík.
1: S plastikem.
0: No, vidíš? Jo.

0: No, jako
1: divadlo,
0: jsme hráli divadelko před barákem, no, to je pravda, no.
1: Jo, aha.
0: Dívej se, tak dívej.
1: No, super.
0: Jak
1: super.
0: Mě to v dospělosti zaválo tam, kam mělo.
1: No.
0: Tak
1: to,
0: díky.
1: To jsou ty osudy.
0: Díky, mami, díky za připomenutí, tyjo, na plastíka jsem úplně zapomněl, jako, to je...
1: Plastík.
0: Prostě. Mimochodem, my jsme narazili i na jedno velké ostravské zlato, poklad, a to byly burgery od pana Vyhlídala.
1: No jasně.
0: Pozor na to, jo. Jako,
1: tak ty burgery, si dáme.
0: Burgery od pana Vyhlídala, to už je taky minulost, jo. Stejně tak jako třeba Bistro Myšák, že jo, pamatuješ si na
1: Myšáka. Jasně, pamatuju, pojďme to probrat, protože spousta z nás asi pamatuje na, dalo by si doba hamburger od taky, že si ho dáte. Mňam.

0: it's time to ride.
1: Hlasová zpráva přijatá.
2: Tak kdo tady ještě měl rád burgery od Vyhlídala, co?
3: Ty brďo, tak ty jste mi udělali úplně slinu, normálně. No, od Vyhlídala jsem úplně zapomněl a byli úplně jako fakt topka, jako. A když šel někdo trošku už společensky unaven, tak normálně jeden, klidně dva, úplně v pohodě. Jsem zvládl sežrat, jo, takže to bylo úplně boží. Byli na Slovanu, na Vozovně, na Smíčce, všude možně. A luxus. Skoda, že skončili.
2: No jo.
1: No, to byla láska.
2: Stejně tak jsme si teď četli, jak dopadlo bystro u myšáků.
1: My jsme ještě vyhrabali z roku 2017, kdy fungovalo tady nějaké jako hláčky.
2: To už bylo období, kdy už jako zavírali, jo. 2017, to už je fakt jako poslední tažení myšáka. Já vám jenom ještě, Moni, než přečteš ty recenze, taťka pracoval jako taxikář, nebo pracuje jako taxikář a měli svoji dispečing taxikárnu ve Venuši, jo. A měli tak jako úplně na rohu, kde byly výduchy právě z toho baráku. A jeden výduch patřil právě myšáku. Teďka vždycky přijel domů a smrděl jak fritéza. Jako.
1: Máme tady Gabku, která tehdy recenzovala bistro u myšáku právě v areálu Veruše, ale nebyla úplně spokojená. Maso staré, hermelín studený, obsluha nepříjemná. Jo.
2: Ale no.
1: Peníze je zbytečně jako vynaložené. Pak ale na to píše Honzula. Zase říká, no mi moc chutnalo, paní v brýlích moc šikovná, má to v malíčku, maso jak má být, i hermelín jsem našel.
2: Jako mě se to strašně líbí, já normálně přemýšlím nad tím, jak by to dneska fungovalo, kdybychom přišli se stejným konceptem na trh, rozumíš, že bychom prostě udělali stejné prasárny,
1: a
2: jako
1: kdysi
2: dělal Vyhlídal a myšák, no jo, ale
1: my
2: dneska prostě jako... Dneska je více kebabů v Ostravě, než jako takových těch byster, kde si dáš prostě hambáč
1: tak
2: s hermelínem.
1: Prosím tě, povýšil na vyšší záležitost. Tady už se k tomu sedá, k těm hambáčům. Dostaneš k tomu několik druhů omáček, hranolečky a užíváš si ve velkém fakt jako burger, co stojí 3 kila.
2: Ale není to hambáč za pade.
1: A já ti chci jenom říct, že my ve Výškovicích máme unikátní okno, hladové okno.
2: No.
1: Je to kousek od kousek vlastně jako od Alberta, kde by si šel. Je to součástí takové jako pivnice.
2: Po schodech nahoru?
1: Ano, je tam okno.
2: To mi neříkej,
1: myslím,
2: že to
1: něco u sluna se neříkej to nějak
2: mi,
1: říká.
2: Že to pořád funguje.
1: No ono to teď bylo zavřené, udělali rekonstrukci a teď to znovu otevřeli děcky a tam koupíte hambáč, teď teda podražili, musím říct.
2: No.
1: Speciálek za 70 kaček.
2: Nekecej.
1: Ze 60 korun podražili na 70. Člověče, ale my tam chodíme všichni jako na večeři z té naší ulice.
2: Ne.
1: Tam se šeříkovka na výspě, tam prostě rozumíš. Tam, když mají chlapi chuť, se tam setkávají s kámošem, sousedem u garáže, no, když to popadne.
2: To nemyslíš vážně. Hambáč,
1: jo. A včera
2: já si to pamatuju, jako když jsem byl malý kluk a chodil jsem na základní školu, ten burger stál 25 korun.
1: No tak vidíš, zdražili na 70, ale včera jsem obrala Vojtovi, dětská. To je dobré. Taková houska, máš tam fláku tu toho, nevím, co to je, toho lančníku.
2: To nechtěj vědět.
1: Do toho hermelíneček hezky, zeleninka, ne. Že? No, takže
2: to pořád funguje.
1: Pořád to funguje.
2: A pořád se musí zvonit na zvoneček, aby přišla obsluha z hospody.
1: Ale nebo... Ne, jako já jsem klepala včera, ale je fakt, že paní přišla z hospody, protože tam nesla placky, jo, na její obranu. Ale jinak prostě pohoda. A jsem zátka čekat na jíse.
2: Tak já si dneska musím skočit na burger ke Slonovi.
1: Zajdi si,
2: ty
1: fakt.
2: Brdě, tak to normálně čumím. Já jsem po odpoledce, když jsem nesnědl ve škole oběd, tak jsem chodil na burger nahoru po schůdkách. To je neskutečný.
1: No,
2: wow.
1: Fakt, tam jako tam se stojí fronty bez srandy. To je jako velice oblíbené místo.
2: Jako čumím, ne, to fakt čumím. Já měl za to, že to je dávno zavřené i s tou hospodou.
1: Ne. Já se obávám, že ta obsluha ještě pořád.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. So you face it with a smile. There is no need to cry. For a trifle's more than this. Do you still recall my name? And the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: Fresh Radio, to je Žranice dneska. Obávám se, nebo obávám se, my se tomu budeme asi Honzi věnovat i po 8. Ještě další vzpomínkové typy tady přišly.
1: Ajajaj.
0: Jo, na hladová okna v Ostravě, takže pojďme to ještě jako nechat po 8. hodině.
1: Určitě bych, schválně bych jako ještě vypíchl ty hladové okna, které z minulosti vydržely až do dnešní doby, jako okno ve Výškovicích na 29. dubnu, prosím. Uracka.
0: Ok, ok, no a pak tady ty vaše krásné poznatky, jak jste se měli blaze. Nicméně nás tlačí čas a my musíme vyhodnotit kvíz naopak.
2: Kvíz naopak!
1: Je tady velké finále kvízu naopak, je tady pátek a tedy logicky jdeme vybrat jednoho z našich tří finalistů.
0: Aleš, Petr, Rostě, jeden z nich vyhraje, záleží to jenom na naší kuličce štěstí.
1: Okay.
0: Komu padne?
1: Tak já jsem připraven, já bych to jako v klidu roztočil,
0: tak
1: co
0: to
1: říkáš?
0: Roztoč.
1: Takže roztáčím kuličku teď.
0: Jakmile řekne paní jméno, tak já jdu vytáčet číslo.
1: Je to tak.
0: Aha. Ještě točí? Ještě točí. A?
1: Je to tady.
3: Dnes vyhrává Alík.
0: Alík je Aleš, jo?
1: Alík je Aleš.
0: OK, tak já tě teda poprosím. Já už to chystám.
1: Děkuji tě krásně.
0: Vydrž,
1: protýkám, že Aleš má na to, aby zvedl telefon zhruba 10 vteřin, jo? Potom točíme kulečkou dále.
0: 50 tak, vteřin, pět zazvonění tam má.
1: Jdeme na to, už to zvoní.
0: Myslím tě, zvoní, když tak se to
2: přehoď. Kvíz naopak! Kvíz.
4: Ano, prosím.
0: Ale, ty kokso, co to bylo? Teď my jsme neslyšeli ani vyzvánění, jako.
1: Ty, Aleši, tak jako Alíku. moment.
4: Já jsem čekal, já jsem to minulý týden zapinkal, takže teďkom jsem čekal.
0: Ty jsi čekal. Brďo, tak to hezky vyšlo.
1: Tak to si krásně čekal. Tak Aleši, 2000 korun do Fórum Nová Karolina!
0: Je to borec ten Alík teda.
1: Alíku, tak co na to říkáš, co si pořídíš?
4: No, nevím ještě.
0: Je brzo, viď.
1: Ty jsi teď stanul, že teprve?
4: Já jsem dneska volno, já jsem se trochu stanul, takže.
0: Yeah. Ty jsi zdal budíka jenom kvůli mně a Honzovi?
4: Jo.
0: Ne. Podstav. To se nám fakt ještě dlouho nestalo. Většinou lidi s náma stávají. Stávají jako, jak bych to řekla, nedoprovolně, víš, stejně musí do práce, tak už se naledím ty dva.
1: No, tak už si je
0: ale
1: pustím, no.
0: Ty jsi z nás naledil cíleně, to je moc pěkné. Fajn.
1: Aleši, ti žehná Bůh. Díky moc. Jo, Aldo, vydrž na telefonu, Monča s tebou vyřeší byrokracii a měj se krásně, čau!
4: Držím, díky.
1: Chudák vám potřebuje jít ještě spát, prosím
0: jo,
1: vás.
0: Tak nezdržuj to, já to
1: si proberu. My slibujeme, že i příští týden bude kvíz naopak a opět bude o hodnotné ceny.
2: Kvíz naopak!
5: Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.

Fresh Radio CZ.

0: Tohle je starý Enrique Iglesias, který ale taky úplně tak jako nestárne, jo, když už jsme u toho. Co si budem, 50 už měl. A
1: je to hnus teda.
0: Vypadá na 30.
1: Jak my ženské potom vedle takových chlapů máme vypadat jako dobře, když tady...
0: Co? Hele, Moni, buď v klidu, Enrique Iglesias štve i mě jako.
1: Hnedka se mi ulevilo.
0: Ok. 8 hodin, dobré ráno přejeme.
2: Počasí.
0: Maximální teploty dneska vystoupají na 21 až 23 stupňů Celsia. Bude oblačno po celý den odpoledne, potom ale očekávejte, že by se mohlo později odpoledne i rozjasňovat. Na večer nakonec bude skoro jasno. Teploty v noci kolem 13 stupňů Celsia, tak taky pro jistotu raději mikinu a deštník sebou. No a co se týče vyhlídky na víkend, tak v sobotu maxima do 28 stupňů, v neděli můžeme naměřit dokonce i 30 stupňů.
2: Fresh zprávy.
1: Rekonstrukce mrakodrapu na Ostrčilově ulici v centru Ostravy začne v nejbližší době. Město obdrželo peníze za budovu. Dům bude mít 25 podlaží s byty. Balkóny budou osazeny zelení se zavlažovacím systémem. Práce by měly začít do konce července a potrvají 3 roky. Byty už jsou nabízeny k prodeji a jejich cena se pohybuje od necelých 4 milionů do téměř 11 milionů korun. Jednu z nejvytíženějších dopravních tepen v Ostravě čeká oprava povrchu. Oprava Rudné začne 1. srpna a za 20 dní by měli opravit oba směry mezi kříženími nad Porubkou a Plzeňská. Jezdit se bude vždy v protisměru. Festival Štěrkovna Open Music láká na hvězdnou sestavu i unikátní projekty vytvořené přímo pro letošní ročník festivalu. Jedním z největších taháků bude sobotní koncert Janka Ledeckého za doprovodu Janáčkovi Filharmonie Ostrava. Vydařenou přípravou prožívají fotbalisté Hlubiny, porazili Opavu, Třinec a i Vratimov. Gratulujeme.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné ráno přejeme i řidičům, co poslouchají Fresh Radio na cestách. Opatrní, buďte na Hornopolní a Novinářské ulici. Na křižovatce u Baumaxu hoří auto a projíždí se opatrně skrz něj, tak dávejte si pozor, je to zhruba 20 minut stará záležitost, dost pravděpodobně už je po ohni. No a pozor taky v Orlové u Starého náměstí, náhodně bere policie, tedy označený Kodiak, ať vás to zbytečně nestojí hodně peněz. Další informace můžete posílat na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 773 37 136.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Hlarová okna. Máme tady zprávu od Davida. A David chválí Hlarové okno u Niky. Je to možné? Taková legendární bistro. Nejlepší bylo to jich nesmažím, které říkali i na párek v rohlíku.
1: Počkej, a Niky, to bylo ve Frýdku místku?
0: Ve Frýdku místku,
1: no. Tak já Frýdek jakoby takhle úplně dobře neznám. Nebo jakoby znám ho dobře, ale ne tak, že bych jako věděl, kde bylo bistro Niky.
0: Já to taky nevím, ale na závěr si prý dostal obrovsky s větou pacičky čumáček. A jinak na Svinově je prý takové nějaké super hladové okro.
1: Bistro Horák. Bistro Horák.
0: Asi jako úplně nebudem jmenovat, oni ještě existují některé, ne, ty okna.
1: To si nejsem jistý, jestli pan Horák ještě nezavřel své bistra.
0: Jasné, ale tak jako je pojďme to možné, orientačně kde.
1: Tam je pravděpodobné, že tam bude. Já si pamatuju, a to je 100% zavřené už, kdysi ve Frýdku místku byla diskotéka Kraken.
0: Počkej, no jasně.
1: To si musíš pamatovat asi i ty, podle mě.
0: A ona možná ještě funguje, nefunguje.
1: Ne, ta už určitě dávno nefunguje, tam je myslím dokonce fitko místo ní teď postavené. A kousek od ní byla diskotéka ESO.
0: Ano. Vím, jasně.
1: A pod ESem se chodilo, do ESA se chodilo po schodech nahoru a vedle těch schodů bylo hladové okno, které tam je dodnes. Dneska tam je ale bohužel nějaký Vietnamec prodává závitky klasiku. Ale tam si pamatuju, že pod ESem bylo hladové okno, bistro, které taky dělalo jako dobré hambáče. My jsme tam jezdili z Ostravy s klukama, když náš nejstarší kamarád Kuba udělal řidičák, tak jsme jako frajeři vždycky se složili na benzín, dali jsme mu každý stovku a jeli jsme na burger pod diskotéku ESO.
0: Vidíš, jak to spojuje, to jídlo je prostě láska.
1: Je to tak, ano.
0: A já stejně jako Míša, Michal, si pamatuju na hladové okno, které bylo kousek od náměstí Republiky. Jakoby kousek, je to zastávka, na které třeba čekáš, když jedeš do zoo trolejbusem. Tam je taková točna u náměstí Republiky.
1: To je to dnes, podle mě.
0: No, asi už ne, protože posílá fotku a tam to vypadá, že už to tam jako není.
1: Aha.
0: Asi, ale vím přesně, o které bistro šlo, protože tam jsem se taky zastavovala. A víte kdy, když já jsem s holkama chodila pařit na Stodolní do Bumu, do Bumerangu, tak nám jel, my jsme byli Šenov a okolí, jo, a nám jako domů fakt moc těch autobusů nejelo.
1: Jasně,
0: a jeden jel 1.15 a druhý jel 3.15.
1: A pak až 6.20, ne?
0: Pak už to nebylo ani cenu. A my většinou, když jsme tam stávávali a čekali na ten spoj, který nás bral dlouhou oklikou, nakonec dovezl až do toho Šenova okolí, tak jsme si tam zastavovali a chodili na hambáč a oni tam měli, a tehdy to měli jako skoro jediný hamburger s nivou, nebo s nivou, chcete-li, jo? To bylo, jo, prostě to bylo
1: jako já mám taky rád plesnivé síry, já mám, jasně, no.
0: To jako tam jsme na tom ujížděli všechny, takže my jsme schválně jako princezny šli vymoděné na dýzu nebo na práskání Rosti Petříka.
1: Aha.
0: A pak, rozumíš, tam jsme si dávali, údajně jsme měli pocit, jak hrozně pijem, ale dávali jsme si hroznový nehaj a až o pár let později jsme zjistili, že je to na alko. A dorazili jsme se hamburgerem s nivou.
1: Ústřední autobusové nádraží v Ostravě bylo bistro, kde dokonce grilovali i celá kuřata.
0: Aha, vidíš to.
1: Se nepamatuju. A pozor, ještě tady někdo vzpomíná na bistro v Husově sadu, které funguje mimochodem dodnes.
0: Myslím,
1: a pozor,
0: něco,
1: a pozor, o víkendech večer tam jsou jako neskutečné fronty až k věře špinarové, jo, jako beze srandy. Teď jsem tam projížděl minulý týden v pátek večer kolem 10. třeba a nestačil jsem se divit, kolik lidí stálo na svůj hambáč s hermelínem. Tam je to vyhlášené. Ano. A pozor, je tam taková jako vychytávka, já jako nechci dělat reklamu, jo, ale oni tam čepují i kofolu do plastových kelímků a to je teda něco. Jako fakt.
0: Takže v každé ruce poklad.
1: V každé ruce poklad. No, prosím vás, tohle téma musíme uzavřít, protože mě se neskutečně k tomu aftu v puse ještě zbíhají sliny. A
0: to
1: už
0: štípe,
1: to,
0: viď?
1: Už to nejde.
0: No, tak jo, tak s ohledem na tvé zdraví.
1: Děkuju. Pojďme se bavit třeba o tom, kde otevřeli nové fitness centra v Ostravě. Změníme téma.
0: To zajímá, jo.

0: Žena Štěrkov na Open Music dneska rozhodně od 7:30 Jaromír Nohavica.
1: Předtím je tam kapela Desmod třeba, po něm je tam takový jako balkánský Betel.
0: To jsou ti, nevěřím, že jsi nebola vyrobena pre mňa.
1: Jo.
0: A i keď vím,
1: já nevím,
0: že se ti podobá.
1: Jak to nemůžu Desmod poznat v tomhle?
0: Ne, Desmod to jsou oni. Desmod to jsou oni. Mám to najít? Já to dohledám.
1: Je tam teda dneska i Barbora Poláková na tu, kdybych to stíhala časově, bych se moc těšila já, protože její kráva a případně Nafrněná jsou takové jako super odpočinkové songy. Člověk aha, to bere s nadhledem všechno.
0: Jasně.
1: A umí pobavit, podle mě.
0: Takže Desmod, jo? Já už jsem to našel. Tak poslouchej, ať si v obraze, jestli jasně chceš, tak můžeme jít spolu na Desmody. Počkej, to je refrén.
1: Jo, úplně to poznávám. To je předehra. To, co jsi zpíval teda, jo?
2: Doufám, že ak nás
0: to jako neznáš tohle? Moni, to znáš.
1: Moc ne, Honzi, jako nejsem úplně na tady tenhle styl kapel.
0: Ne, jako,
1: ne, sorry, nikdy v životě jsem to neslyšela. No, vidíš, jak jsi mi rozšířil hudební obzory.
0: No ale já jsem chtěl hlavně mluvit o tom, že v 19.30 vystoupí Nohavica, to je prostě něco, co nás Ostraváky a nás tady místňáky rozhodně potěší. O tom žádná.
1: Určitě a věřím, že i Desmodi mají spoustu fandů podobných určitě, jako City, na které se můžou spolehnout, že znají slova, určitě je podpoří u stage, viď?
0: Ale prosím tebe, nedělej si legraci. Já jsem jenom chtěl navázat na dnešní Štěrkovnu proto, protože my za chviličku budeme, respektive ty, budeš za chviličku vybírat tu nejlepší z dnešního rána.
1: Okay.
0: A není žádné tajemství, že tak jako minulý týden se dostávala na výběr hitovky z Colorsů, tak tento týden budeš vybírat tu nejlepší z dnešního rána podle line-upu Štěrkovny Open Music.
1: Koho tam ale určitě nedáš, protože podle mě nemáš jak, tak to je Boris. Znáš Borise?
0: Neznám.
1: To je bubenický orchester. A prosím vás, oni tam jsou dneska od 3 hodin odpoledne, ale to je prostě něco, jo. To je banda mladých, hudebně založených lidí, kteří praskají do těch bubnů. Mm-hmm. Teď je to, má to obrovskou energii, hrozně mě to baví. Jako,
0: OK, jo. Tak hele, Boris ho tam určitě nedám, ale koho tam rozhodně budeš mít, je třeba Janek Ledecký.
1: Je ve výběru, jo?
0: Je tam.
1: A kterou mi tam dáš? Zvyky se mají plnit. Jo, tady
0: nech se, nech se překvapit.
1: Je to i tvoje oblíbená?
0: No, já mám od Janka asi jiné jako perličky. Já se podívám do svého Spotify, co mám.
1: Ryba rybě.
0: Ne, já mám od Janka Ledeckého Janek.
1: Proklínám.
0: No.
1: Jo.
0: Ústa proklínám.
1: A já mám
0: tvoje
1: od něho,
0: oči.
1: Ale já mám samozřejmě od něho jako nejradši pěkná. Pěkná,
0: jo, to je super. A já mám tady ještě, nevím proč, ale mám tady v oblíbených Na ptáky jsme krátký.
1: Budeš se divit, ale nic k tomu nemám.
0: I Desmodi dohráli.
1: To všechno hraje.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za 0,5 mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny. a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. V

0: To nejlepší z rána.
1: Co tam bude? Co to dneska bude? To nejlepší z rána je tady, Monča dostane na výběr několik hitů. Konkrétně dneska vybíráme hity od interpretů, kteří letos vystoupí na Štěrkovna Open Music.
2: Yes.
1: Důležité je z té směsice toho, co teď pustím, vybrat jednu, která se bude líbit tak nějak nejvíc, OK?
2: Mně jo, podotýkám, že mně se musí líbit nejvíc a podotýkám, že já třeba můžu mít radši celý kompletní projekt, ale já nevím, které konkrétní songy mi tam ten první

0: hezký nacpal. Tak no. Třeba chápeš, jo?
1: No, já to chápu.
0: Já mám ráda třeba kapelu Čínské lidi. Co když jsi zrovna vybral tu, kterou od nich ráda nemám?
1: Je to možné a tak to no? Prostě je, to je život. Připravená.
0: Tak ano, pojďme. Jsem připravená.
1: Možnost číslo jedna je Jaromír Nohavica.
2: To nejlepší z rána.
1: A Těšínská.
0: Okay. Mularišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Jo, jako, ale mám radši písničko od něho jiné třeba.
1: Ale dobrá, ne, jako Těšínská.
3: Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských
0: od někud Želvova. Ale chápu, že mám jízvu Nartu, ta je jako pomalá.
1: Tam nemůže být.
0: Ale tuhle zrovna od něho mám nejraději, jako mám jízvu Nartu. Nebo minulost.
1: Ale Těšínská je jako fajn.
0: A co mi nabízíš jako oponenturu?
1: Oponentura, oponenturka je jasná. Barbora Poláková Nafrněná.
0: Já tam speciálně dneska jdu na Jarka Nohavicu, nicméně Nafrněnou mám radši než Těšínskou.
1: Ne.
0: No fakt, jako sorry.
1: No tak ale teda jako, no dobře, takže Nafrněná. Nabízím ale taky No Name a ně, alebo ano.
0: Musím ti odpovědět, můj drahý kolegáči.
1: Odpovědač? Kolegáči?
0: Opravuj, protože já neumím po slovensky, hej.
1: Nevěš, no, nevěš.
0: Nie. Odpovídám ne, zůstávám u Barči Polákové.
1: OK, jedeme dále. Skupina Činasky vystoupí zítra a toto je hit Venku je na nule.
0: No vidíš, a to jsem si zrovna trefil do té, které od Činasky nemám ráda tady tu.
1: Ale ne.
0: Takže to, kdybys mi dal jakoukoliv, rozumíš, ty vůbec neumíš vybírat Kláru, jo, nebo první signální, nebo já nevím.
1: Kláro,
0: nebo kdybys tam dal,
1: vypadá.
0: Třeba, nebo kdybys tam dal Kutila, nebo Svišti na golfovém hřiště, Svišti.
1: No ne, no, to jsou všechno písničky, které...
0: Mého mládí, ano.
1: Které vznikly, když já jsem tady ještě nebyl. Jak...
0: Ja, jasně, beru to, nicméně stále jako zůstávám u Barči Polákové.
1: OK, Bára Poláková Nafrněná zůstává, jdeme dále, toto je Kapitán Demo Zlatíčka.
4: Já vás mám rád.
0: Jo, chápu.
1: Tak co?
0: Zůstávám stále u Barči Polákové, sorry.
1: Jsi trapná, fakt to je, já nevím. OK, tak jo, hele, poslední možnost, která může rozhodnout, je projekt Noha.
0: Ale...
1: A toto je Dinero.
0: Ty jsi mi tam dal Noi of Human Art, no tak...
1: Noha také vystoupí, no, mimochodem.
0: No, tak, hele, tak...
1: No, musíš to rychle rozseknout.
0: Tak noha.
1: Pojď, noha!
2: To nejlepší z rána.
1: Tak noha je ta nejlepší z rána dneska, tak to by mě nenapadlo teda.
0: Vidíš to, jak je ten život, to, vrátím ti to, to je život, Honzíku.
1: To je život, co? Tak jo, tady je tvoje nejlepší z rána, doufám, že na ní alespoň zajdeš na Štěrkovně, jako když je tady.
0: Já bych mohla to stihnout, myslím si.
1: Tak držím palce. Jo. Toto je dnešní nejlepší song z rána podle Moniky Rudové.
2: To nejlepší z rána.

0: Prosím vás, dneska o 11:30, jo, na stage, o 11:30 do 12:30.
1: Díky.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Prosím vás, já jsem měla jako malý výpadek, teď mi to leží v hlavě a říkám si, tyjo, já jsem říkala činásky jako sviště na golfovém hřišti, to přece nebyly činásky, pak se mi rozlažilo. To jsou, prosím vás, to jsou chaosáci, jo, to je chaos. A tu písničku, kterou já bych třeba od činásky ráda slyšela, to jsou třeba punčocháče, na ty jsem zapomněla, úplně se mi pomiškovaly dvě kapely. Nicméně chaos letos na Štěrkovně nebudou, jo, tak jenom, abyste se netěšili zbytečně. No.
1: A voda padá.
0: Padá.
1: Ano, a svět se točí.
0: Točí. Dolů z tvojich očí.
2: Ale i tak věříme, že si festival Štěrkovna Open Music 2026 užijete. I když tam teda chaos nebude, tak těch interpretů a hvězd tam je víc než dost. Ještě jednou připomínáme, že dneska vystoupí Jaromír Nohavica od 19.30.
0: A zítra Janek Ledecký s Janačkovou Filharmonií Ostrava.
2: Krása, krása, těšíme se, dobré ráno přejeme.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
5: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Požádat o ruku stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
14: Fresh Radio.
15: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
16: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: a ty Dua Lipa, ty zvuky, které tady vydává Pernický, tak ty můžete slyšet, jako novíš to featuring tady s těma to damama a stejně přemýšlím, nebo víš co, já tě nechám dokončit tady myšlenku, je vidět, že máš si toho plný, tak si odlož. Tak,
1: můžeš,
0: víc neumíš.
1: Tak,
0: víc neumí, ale. My jsme tady včera měli Andreu Pomeje, která si i živě hrála svůj setík za Alešem Brunovýho frekvenci. Kdybyste náhodou nestihli a nevíte jak, tak mrkněte na naše sociální sítě, my tam určitě ještě nějaký výjezd máme, my jsme to dokonce streamovali živě. Nicméně Andrea to má za sebou, ta byla na Štěrkovně včera. Mm-hmm. A dneska v porovnání tak jako se včerejškem, nikoho nečekáme zrovna. Jako klidný páteček.
1: To je škoda, já bych tady klidně Jarka Nohavicu rád uvítal jako u nás ve studiu. S kytárkou.
0: Ještě předtím, než vystoupím. No. Tak možná příště se domluvíme.
1: To už musíme asi někde jinde prosit, no. No nic, no tak a tímhle bychom mohli zakončit náš pracovní týden. Co říkáš?
0: Já jsem pro.
1: Já taky. Bylo toho akorát tak dost.
0: Stačilo. V tomhle případě má smysl, že má pracovní týden jenom 5 dnů, že?
1: Jo, ještě že tak, že zaplať pánbů, protože kdyby měl 6, tak nevím, no. To by byl problém.
0: Neboj se, kdyby náhodou, tak spíše se bude ubírat, než přidávat.
1: Výborně. Díky moc, vidíme se na Štěrkovně, slyšíme se v pondělí, mějte se krásně, skládejte básně, užijte si víkend. Ahoj!
0: No a tak toho víkendu třeba nezapomeňte poslouchat, i v sobotu hrajeme. Pro vás.
1: A teď už můžeme říct ahoj? Nebo si toho plná a jako,
0: ne,
1: jestli chceš, můžeš
0: vysílat. Já neumírám.
1: Za chvilku je fresh hour, takže si tu hodinu klidně tady můžeš rozjet. Není problém. Není problém, jako chceš?
0: Ne, děkuji.
1: Tak pojďme, tak řekněme všem hezký víkend ahoj. Jo?
0: Hezký víkend ahoj.
1: Spolu. 3, 2, 1.
0: Hezký víkend ahoj. A hrajeme dál.
1: Ahoj.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Pěkné dopoledne dneska v Ostravě a okolí v maximech na teploměru 21 až 23 stupňů Celsia. Odpoledne spíše oblačno s možností i lokálních srážek, potom na večer se bude rozjasňovat a večer dokonce skoro jasno. Teploty v noci kolem 13 stupňů, no a pokud se dneska chystáte na hory, tak v maximech do 19.
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Propojení mezi ostravskými částmi Hrabova a Hrobůvkama, nástěnné malby, podchod pod Místeckou ulicí nedaleko autobusové zastávky benzina je vymalovaný. Motiv ve směru na Hrabovou zobrazuje známý místní kostel. Pravou stranu zdobí cyklostezka u Ostravice, ve směru do Hrabůvky na levé straně zachycen těžební průmysl Ostravy, no a pravou část doplňuje koláž tramvají. Ostrava letos chystá rozšíření kanalizace v městských částech Nová Bělá a Krásné pole. Projekt chce město zahájit v srpnu a v říjnu. Ve městě pokračují i další vodohospodářské stavby. V současnosti největším projektem je oprava a rozšíření kanalizace ve Slezské Ostravě Kunčicích a Kunčičkách. Technická univerzita Ostrava je jedním z významných partnerů festivalu Štěrkovna Open Music, který se koná v těchto dnech u Hlučínského jezera. Díky výzkumům a poznatkům vědců z Hornogeologické fakulty se pořadatelům daří snižovat uhlíkovou stopu celé třídenní akce. Vydařenou přípravu prožívají fotbalisté Hlubiny, porazili Opavu, Třinec či Vratimov, gratulujeme.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po deváté si dávejte pozor ve Výškovické ulici. V Ostravě Výškovicích se srazilo osobní auto s dodávkou. Je to na úrovni Racka a pozor taky na Plzeňské ulici. Konkrétně tedy na Bilském lese u Autodubina se srazilo osobní auto s autobusem. Naštěstí je to bez zranění, ale rozhodně na místě si postojíte. Doporučujeme tedy proto oběd po ulici Horní. Děkujeme a hezký den.
2: Doprava.
1: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Best of Fresh.
1: Já si vzpomínám spíše na labutě, no, ale...
2: Já jsem měla i kačery.
1: Jo, dobře, tak pojďme k vodě, protože takhle jo, představ si, že jsme někde na plovárně, jo,
2: ne, no, dobře,
1: dá se tam plavat, všechno. A je tam taky půjčovna loděk, jo. No a v té půjčovně loděk pokřikuje plavčík. Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné. A kolega do něj žduchá a říká, ale my máme jenom 8 loděk. Ježíš Maria, šestko, máte nějaké problémy?
0: Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Senegalský zpěvák Youssou N'Dour vydává s čokoládovou švédkou Nenek Cherry nádhernou baladu 7 Seconds zpívanou anglicky, francouzsky, ale taky senegalsky. A byl z toho mega hit roku 1994. Ve Francii dokonce nejprodávanější single tohoto roku. A taktéž celosvětový úspěch i s oceněním hudební dnes už neexistující MTV za nej song tohoto roku.
0: Alešův Old School.

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Best of Fresh.
1: Myšlenka, kvůli které já jsem vytáhla dovolenou tvou na Sicílii. Ty tam jedeš za měsíc, ale v současné chvíli, v těchto dnech, Sicílii okupuje kráska světového formátu. Jennifer Lopez je teď na Sicílii.
2: No.
1: Máš s ní nějakou domluvu, aby tam ten měsíc vydržela?
2: Jo, jsme domluveni. Tohle je naplánovaný. My tam máme nějaké schůzky. My už plánujeme v rámci Bodivadla film, který budeme natáčet.
1: A
2: on, ne, hlavní ne, má takovou vedlejší roličku, jenom aby se jako neřeklo.
1: A čeho se bude ta hra týkat?
2: To není hra, to je film.
1: A hlavním hrdinou nebo hrdinkou bude kdo?
2: Hlavním hrdinou jsem já. Já budu takový ten namakaný prostě svalovec, který jako odmítá holky. Jo, odmítají jako pořád několik, protože těch holek má jako hodně, protože prostě vypadá dobře.
1: A člověče, a science fiction koukám. Formát z komedie.
2: A J-Lo,
1: to má přesah, no?
2: J-Lo bude taková, ta, která se do mě zamiluje a bude strašně chtít, ale ví, že na to prostě nemá.
1: Takže vlastně i komedie, beru zpátky. Best of Fresh. I'll never

0: Milénium Lumíra Močkovského.
1: Italský projekt Room 5 spojil hlas Olivera Cheathama s moderní produkcí, když producent hledal inspiraci v soulových archivech na londýnském trhu. Nahrávka Make Love je rádiová bomba, ideální vlastně na kdykoliv. Skladba byla několik týdnů v čele britské hitparády, a to díky použitému soulu z 80. let.
0: Milénium Lumíra Močkovského.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: No, super.
3: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem. A bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: doprava.
1: Jo, jo, můj oblíbený Bohumín dojel. Jdeme se podívat, jak to vypadá na cestách. A zpráva je velmi pozitivní, žádná nehoda teď aktivní v tuhle tu hodinu. Tak si dovolím zase jednu takovou úvahu, zase zážitek z dnešní cesty, když jsem měl přes Fifejdy. A je tam, to teď bude znít možná trošku nechutně, ale je tam luxusně přijetá kočka. Normálně jako kdybyste ji dali do lisu na placato pro nějaké dokumentární účely, tak takhle nějak vypadá. Tak jsem si říkal, pak samozřejmě vás zapadají různé myšlenky, jaké nejhorší zvíře jsem přijel, no nejhorší, největší řekněme. Tak pojďme se zapojit do takové debaty, jestli budeme mít nějakého rekordmana. U mě osobně, nebo takhle, WhatsApp nebo SMSka 77337136. U mě osobně je asi největší zářez asi 2-3 roky zpátky srnka. Malá drobná srnka způsobila na autě škodu za 210 tisíc, kterou nakonec teda platila pojišťovna, jsem měl naštěstí spoluúčast. A na druhém místě mám nějaké malé zvířátko. No tak pojďme debatovat, jestli má někdo něco většího, ale hlavně nepište slona, to vám nikdo nebude věřit, jo.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 136 FM. I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: JJ na Fresh Radio.

0: No, zvířátka, že jo, to je nebezpečná věc, mám tady 2-3 ohlasy. Tak ještě jednou tady zopakuju, pokud jste nechytli, ptal jsem se, pokud jste měli už v životě jako řidič nějaký kontakt se zvířátkem, pro kterého to dopadlo asi trošku hůř, tak co to bylo? A já jsem říkal za sebe, že já mám největší mám srnku a na druhém místě mám, tyjo, teď nevím, jestli to byla něco většího než kuna, teď mi vypadávají možná liška nebo něco takového. A to taky se mi povedlo, to jsme jeli s kamarádem Kubou Fucimanem na otočku někam do Německa úplně nahoru k moři pro nějaké věci. A zpátky jsem ho vezl do Friedlandu, jeli jsme prakticky na otočku, ani jsme nespali. No a když jsem ho zpátky ve Friedlandě tady kousek od Ostravy vyložil, tak na zpáteční cestě z Friedlandu do Ostravy a bylo, no. Tak a co sem přišlo? Před více jak 10 lety jsem srazil jezevce. Bomba jak prase, se celá posádka v autě probudila okolo 2 hodiny v noci. Oprava? Přední nárazník z vrakáče. No to já jsem to měl s tou dražší opravou složitější, protože to bylo relativně nové auto, vlastně Q7, myslím 3-4 roky stará. A jak to v těch autech dneska je, samé asistenty, čidla, kamery. Takže taky, když jsem vystoupil z auta a viděl jsem tu plechařinu, říkám, jo, to je pohoda, to bude raz dva, no. A potom faktura z pojišťovny 210, ty kráso, dobře oni, no. A další názor. Když jsem byl na prvním rande s holkou, přijel jsem kočku. Ona, co to bylo? Já, nějaká blbá kočka. Ona, já jsem ale milovník koček. Rande skončilo. No jo, no, ale kočka, myslím si, že kočky určitě nějaké 2-3, možná i víc. Jako snažím se dávat bacha, nepřejíždím zvířata, pokud se opravdu v situaci jsem takové, že by ten prudký manévr hrozil nebezpečím, jinak samozřejmě to bohužel radši přejedu. Ale i tak si myslím, že jestli za těch svých kolik, 30 určitě minimálně let řízení, 5 zvířat, víc ne. Nejhorší zážitek, která nejhorší? Nejhorší, ale s nulovou škodou je, to si pamatuju, když si s kolegou Alešem Brunou jezdívali hrávat do Vrbna pod Praděnem. To byl tak přelom 90. Tehdy slavná diskotéka ESO. A vracel jsem se zpátky, tam jedete vlastně přes Jeseníky, přes hory. A takhle ve čtyři hodiny ráno uprostřed prázdné cesty v lese stál kůň. Ubrzdil jsem, nic se nestalo, ale byl to zážitek.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
0: Vyhrávej skvělé ceny.

0: tady mezi tím přišla jedna odpověď taková, sice, ale v chvilku jsem si říkal, jak se to někomu může povést, jakože slepice, že několikrát přijel slepice. To mně přijde normálně jako hodně velké štěstí, protože slepice tím, jak ona dokáže chaoticky a rychle se pohybovat, tak jsem chtěl říct trefit slepici, to by znělo záměrně, ale jako pojďme trošku povolit úzdu fantazii, trefit slepici autem, to není úplně jednoduché, si myslím. No, takže děkuju za názory, které sem přišly. A teď zase dám názor a možná i vhodný tip takzvaně kategorie výlet pro tchýni, pokud máte takovou tu tchýni, která přesně splňuje ty požadavky. Pošlete ji aktuálně do Prahy. Nestojí to moc peněz, je to relativně kousek. A ten důvod je takový, že koukám na aktuální video, jak vypadá dnes v tuto chvíli Karlův most. Děcka, naprosto na rovinu, přes něj se nedá projít. To je zážitek takový, že stojíte v nějakém štulci. Problém je, že z obou stran se hrnou davy lidí a teď se to nehne ani dopředu, ani dozadu. A nevidíte nic, vidíte všude kolem sebe jenom lidi. Maximálně, když máte to štěstí, že jste na kraji toho mostu. Ale to je teda maso. Záběry, které jsme byli zvyklí pár let zpátky vydat třeba z New Yorku, z Tokia a z podobných ulic. No jo, no, globalizace jede bomby.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

A je takovým nepsaným pravidlem, že nejvíc odpovědí chodí samozřejmě, když už se to téma uzavře. Takže dobře, ještě jednou se vrátíme k tématu, co se vám povedlo trefit. Dokonce tady mám jednu fotku a ta fotka je teda drsná. Jo? Tak nejdřív takové žertovné, které zní, víš, kolik slepic běhá po ulicích? Běhá, no, ale za tě zavřou, kámo, když je trefíš. Další názor od našeho takzvaného detašovaného pracoviště, jinak řečeno Veve, což je jedna z našich nejskalnějších faninek, napsala, já jsem trefila veverku. Jsem si říkal, ty veverku, to jako ta je rychlá, to nejde jenom, že ty si ji chtěla přijet schvat. Ne, ale ona pokračuje v té myšlence dál a píše, rychlá sebevráh nešla po přechodu, no tak určitě. Byla jsem z toho špatná, takové roztomilé zvířátko. Učili mě pevně držet volant, pokud už je to nevyhnutelné. Před mnou a za mnou auto. Nejhorší, jak slyšíš, že to křuplo. Jo, to mám stejně, jako pamatuju si nějaké zvíře, myslím kočku taky, jako do dneška ten zvuk, že? Přitom je to na jednu stranu daleko od vás, přes pneumatiku, přes všechno a stejně ten zvuk slyšíte a vnímáte ho i v tom volantu. No? A pak tady je přišla fotka, která zní s textem, čau z Jiříku, toto se stalo kámošovi v roce 2019, jak se vracel z lyží ze Slovenska. 120-kilová laň, která je teda uprostřed auta. Normálně přes okno, je rozbité a laň leží přes obě přední sedadla. A pokračuje to dále, oni z toho vyvázli bez šrámance. Jak mi tu fotku poslal, tak jsem se málem seknul. No tak to chápu, to je jako mi přijde taková fotka od někoho, koho znám, tak že jo, tak i když víte, nebo i když logicky vám tu fotku pošlal, to znamená, že musí být psychu, tak první, co vás napadne, ježišmane. Fresh Radio. Ostr-

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Fresh Radio.

0: Haló, tady Medúza. Tuhle tu hlášku pamatují hlavně takzvaně starší a pokročilí. A když si představíte ten pořad, tak se vám vybaví samozřejmě dvě minimálně v našem regionu ikonické postavy. Richard Krajčo a dnes politik Aleš Juchelka. A o něm právě teď bude řeč. Já myslím si, že Haló Medúza má teď trošičku, jak to říct, možné komplikace, protože Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejich představitelé se měli opakovaně sejít s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tedy s Alešem Juchelkou, v době, kdy ještě nebyli napsáni v registru lobbystů. Což znamená, že to jsou takzvané čachry-machry neofiko. A vypadá to tak, že minimálně se to bude řešit a vyšetřovat, protože se to nesmí, je to doslova do písmene porušení zákona. A navíc je to zase další vhodná záminka, jak ty politiky nějak navzájem proti sobě, že jo, vyhoďte ho, on udělal tohle. No, ale Juchelka teď bude asi v následujících dnech slavnější, než bych chtěl.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Buď fresh. Fresh! Fresh Radio CZ.

Jo, prosím vás, jedna aktuální teď tady skočila, samozřejmě to je důležitá věc, vždycky co se týče placení pokut. Ostrava, pokud jdete směrem u vodárny křižovatky nahoru k Feroně, tak tam stojí pán

0: Doprava. Doprava.
1: 10.50, 8.59, podle toho, jak nás ladíte, na čem, protože někde to máme trošku zpožděnější. Každopádně v obou případech platí, že ostravský region je v tuto chvíli bez nehody. Tak jenom zopakuju upozornění, křižovatka Vodárna směrem nahoru, u Ferony stojí a měří.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: JJ Jirka Javorský je

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Mám tady čerstvou zprávu zase z týmu Donalda Trumpa, nebo přímo z něj, a dovolil bych si takovou malou parafrázi a začít tu myšlenku takto. V dnešním dni byly v losování sportky taženy tato čísla. U něj to je trošku jinak. Dnes oznámil zase nová cla, která se týkají dovozu z téměř 60 zemí, včetně Evropské unie. A je to tak, že dosavadní 10% cla, takzvané dočasná cla, jejich platnost skončila minulou noc, tak mění v některých případech na 12,5, v některých zůstává na 10 a platí to zase do dalšího tahu.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: aktuálně nám asi ještě stále běží Tour de France. Minimálně teda v předchozích dnech byla. Všiml jsem si toho úplně náhodou, když jsem si chtěl pustit prostě nějaký oblíbený nebo nějaký sport na telkách, tak vesměs všude na těch známějších sportovních televizích jede Tour de France. A mě to normálně překvapilo, protože to je, byť mám rád sport ve všech podobách, tak to je asi jediný nebo jeden z mála sportů, na který se nevím, proč má smysl dívat online. Jo, Tour de France, tam jsou dlouhé úseky, jedete, já nevím, 2 hodiny, 4 hodiny, možná i díl. A pořád vidíte, jak šlapou na kole. Jako, asi jo, fandové cyklistiky to samozřejmě ocení jako každý jiný sport, takže rozumím, chápu. A mám tady takovou zajímavost, kolik si myslíte, tak si tipněte sami pro sebe, kolik si myslíte, že stojí závodní kolo těch nejzávodníků, kteří aktuálně jedou na Tour de France, třeba tady Pogačar, to i mi něco říká, byť jsem totální antiznalec tohoto sportu, tak to jméno samozřejmě registruju. A on má jako jeden z asi z 3 nebo z 5 lidí nejdražší kolo, které na tom letošním Tour de France je. Tak kolik si myslíte, že může takové kolo profesionálního závodníka, já bych jedovatě dodal maskované elektrokolo, že jo, všichni víme, že se tam trošku nebudeme se pouštět do žádných složitých akcí. Tak kolik takové kolo vyjde? Já si myslím, že na ježdění po Ostravě z hospody domů je to ideální záležitost a je dražší než ledzjaké nové auto. Zhruba 450 tisíc korun. Pěkné, že? To asi doma nemáte, to kolo.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
4: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: V noci se zachvěla země. Doslova do písmena, dokonce relativně kousek od nás v Rakousku. To epicentrum bylo zaznamenáno u Semmeringu, ale i ve Vídni cítili v noci obyvatelé trošku, že se zatřepala země. Síla 4,5 stupně Richterovy stupnice. No, je to znatelné, je to znatelné. My máme takovou zemi, která má ve své podstatě, i když někteří si budou říkat, cože, má spoustu výhod, včetně toho, že třeba nějaké živelné katastrofy z přírody u nás zatím teda moc nebývají, že jo. Když pominu ty nešťastné povodně, tak nějaké hurikány, zemětřesení a jiné katastrofy, tajfuny, to u nás zatím nehrozí.
1: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.
2: Buď taky.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce, nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské, no tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská, Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny. JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

Mám jednu aktuální, která přišla od mé drahé polovičky z naší navigační budky. A co si se děje v Mariánkách na Přemyslovců na spodním konci u Kruháče? Je policejní akce. A když koukám na fotku, tak tam vidím minimálně 3 označená policejní auta, další jedno, možná 2 neoznačená civilní auta. A páni policisté sledují barák kousek vlastně přes cestu. To vypadá to, že se co si děje na Přemyslovců? A jestli nás posloucháte a bydlíte tam a máte třeba nezaplacenou pokutu, rychle bych se nad tím zamyslel. Fresh Radio.

0: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: I get those goosebumps every time.

0: Už jsme tady dneska v rámci sportu měli cyklistiku a teď je, no i když sport, ale spadá to do kategorie, koukneme na autosporty, na automotosporty. A normálně jsem v šoku, protože Formule 1 je záležitost, kterou jsem přestal sledovat před mnoha lety, kdy se mě bavila, ale jak pak udělali ty první změny s těmi motory a podobně, tak od té doby už to nesleduju prakticky vůbec. Samozřejmě mám takový nějaký obecný přehled, kdo je Lewis Hamilton a podobně. Ale co jsem doteď nevěděl, že existuje tým Cadillac ve Formuli 1, to jsou věci. Každopádně, to není až tak podstatné. Podstatné je informace pro fandy finského jezdce, který jezdí právě v týmu Cadillac, Valtteri Bottas. On krom Formuli 1 jezdí i na kolech a bude k vidění v Česku. A dokonce pořadatelé toho cyklistického závodu jsou poměrně v šoku, protože vůbec netušili, že se jim tam někdo přihlásí. Konkrétně v Hlinsku, kdybyste měli chuť a čas, tak je to asi šance, jak se hodně blízko podívat na jednoho z nejslavnějších formulových závodníků, Valtteri Bottase. A konkrétně 1. srpna, v sobotu 1. srpna. A oni jezdí se svou partnerkou takové ty kola, ty offroadové kola, jakože písek, báhno, štěrk, všechno možné. A asi jsou v tom i celkem dobří, no tak jsem zvědavý, jestli se pak dozvím výsledky, jestli na to nezapomenu.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Můj čas je pouhopouhé a už jdu pryč. Takže na závěr dvě nehody v regionu. Na Opavsku v obci Radkov, přímo uprostřed obce, dvě osobní auta. A druhá komplikace, Frýdecko, Jablunkov, Bukovecká ulice před Penny Marketem, dvě osobní auta.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio.

0: Klaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
5: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Siesta.

Fresh volá 12 hodin, 12 minut a skoro 12 sekund, to nám to krásně vyšlo, pátek 24. července. Ze studia Fresh Rádia vás zdraví Martin Chlomou, přeju krásnou, vlastně, ne krásnou, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, krásné odpoledne, krásné poobědí, dejte si tu siestu se mnou, rozhodně nohy na stůl, trošku odpočíňte, protože víkend nám už klepne na dveře, tak si to pěkně užijte. Fresh, fresh, fresh.

0: Dnes, jak jsem říkal, 24. července, podíval jsem se do kalendáře a dneska slaví svátek ženy. No samozřejmě nějaké konkrétní ženy. V rámci České republiky jich je 51 432. Svátek slaví Kristýnky. Nádherné to jméno, Kikinka, Kiki, Kristýnka. No, jako co znám Kristýnky, tak jsou to neuvěřitelně krásné ženy. Takže holky, všechno nejvíc nejlepší, rozhodně toho slavte, je pátek, takže máte volný víkend na to, abyste se spravili právě po té dnešní oslavě. Rozhodně něco dobrého do zobáčku, nějakou partičku a třeba vyrazte na Štěrkovnu, tam to dneska bude žít.
1: My už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Jste na freši, samozřejmě pokud obědváte, tak ještě jednou přeju dobrou chuť, ale dovolte mi, abych u jídla na chviličku zůstal. Našel jsem docela zajímavou studii a to se týče pálivého jídla. Já se teda přiznám, že úplně nemusím takovéto ostré pálivé jídlo, kdy fakt letí až skoro oheň z pusy, ale samozřejmě pepř asi snesu, ono se říká trochu pepře, ať se vzepře a tak dále. Ale potom samozřejmě přicházejí na řadu různé chili papričky a podobně, tam se to měří podle toho, jak to dokáže poleptat sliznici nebo nějaká prostě stupnice na to je, na tu pálivost a opravdu některé jsou až extrémní, kde někomu dokážou vylézt pomalu oči z důlku. Nicméně vědci přišli na to, že tohle z toho pálivé jídlo a speciálně teda chili papričky dokážou být i zdraví prospěšné, udělali nějaké různé průzkumy, kde teda vyloučili nebo spíš jako zamíchali do toho průzkumu i například kouření, fyzické aktivity, jídlo červeného masa, ovoce, prostě všechno to, co lidé běžně jedí. A lidé, kteří konzumují právě pálivé jídlo 6 až 7 dní v týdnu, mají o 14% nižší relativní riziko úmrtí než ti, kteří to jí třeba méně než jednou týdně. To je docela vysoké číslo, protože 14%, co se budeme povídat v dnešní prostě době, kdy se umírá skoro na všechno, tak vám možná právě ty chili papričky můžou pomoci. Jak to máte vy? Máte rádi třeba pizzu, kde opravdu, když vám to donesou, tak to plně jako oheň, protože opravdu já to nemusím. Ono se říká potom, když se vyprazňujete, takže vám jde oheň i z té zadní části a je to nebezpečné pro záchod i vlastně pro vás. Tohle to také věci vyvracejí, že to vůbec nemá žádný vliv na konečník, nedej bože, že by ho to nějakým způsobem poškozovalo. Tak schválně, dejte si pizzu, dejte si tam právě chili papričky, pak se jděte vyprázdnit a dejte mi vidět, jak to dopadlo. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jirka Javorský asi má zkušenosti s chili papričkami, protože mi hned napsal, že samozřejmě v konečníku jako nebyl na to špatný vliv na konečník, ale samozřejmě jde to cítit a vysmátý smajlík. Vzpomněl jsem si na ten film a mám dojem, že to byl tankový prapor, kdy oni tam položili vojáka na postel, chytili ho, on si ulevil a oni mu dali k pozadí zapalovač a samozřejmě to jakoby chytilo plamenem. Tak když sníte chili papričky, ten plamen se třeba zbarví do červena, nebo jestli vůbec je jakoby rozdíl v tom, co sníte, tak potom ten plyn, který jde ven, má jiné složení a jinou barvu plamene. Také mi napsal Marian, že vychutnává si chili papričky, nevynechá jedinou příležitost, kdy si je může do vhodného jídla dát. Dokonce doma si je sám pěstuje nějaké tři druhy a opravdu má je rád a jídlo, které nepálí, mu prostě nechutná. Fresh Radio.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Zmínil dopoledne na Fresh Rádiu. Trošku nás probral, možná nakopl na odpoledne, kdy to začne zase žít, protože před námi je víkend. Ale dneska ráno jsem poslouchal Bon Appetit, Monču a Honzu a oni teda úplně zahráli na moji srdcovku. Jo? Oni vytáhli retro občerstvení, které zhruba v 90. letech, nevím, kdy přesně ty podniky skončily, a zaspomínali, včetně vás, jak jsme vlastně kdysi šli třeba z diskotéky nebo od někud a vždycky jsme se zastavili do toho hladového okna, koupili jsme si nějaké hamburgery, vím, že tam měli korbáčíky, možná nějaké párky v rohlíku. Byla to jakoby až tradice, bych řekl, protože na té diskotéce tam se jenom pilo, vyhládlo a prostě po cestě domů jsme se vždycky stavili. Stalo to nějakých 24 korun drůbeží, mám dojem, že 31, 30 byl hovězí, tak oni tomu říkali pravý hovězí, ale když si vzpomenu na to maso, to mělo takovou jako hnědo štědivou barvu. Myslím si, že s masem to nemělo až moc společného. Vždycky jsem byl jako prase, protože oni tam dali strašně moc toho zelí, když se do toho kousli, tak vám vyjela za prvé tatarka, za druhé kečup, za třetí to zelí a moc vám toho jako nezůstalo. Ale jako dobré to bylo, protože to opravdu zachránilo ten hlad, který jste měli. No posuďte sami, jak oni to probrali. Best of
1: Fresh. Hlasová zpráva přijatá.
2: Tak kdo tady ještě měl rád burgery od Vyhlídala, co?
3: Ty brďo, tak ty jste mi udělali úplně slinu, no mé, nápač od Vyhlídala jsem bez zapomněl a byli úplně jako fakt topka, jako. A když šel někdo trošku už společensky unaven, tak normálně jeden, klidně dva, úplně v pohodě, jsem zvládl sežrat, jo, takže to bylo úplně boží. Byli na Slovanu, na Vozovně, na Smíčce, všude možně a luxus. Skoda, že skončili.
2: No jo, no jo, no jo, no jo, no jo.
1: No, to byla láska.
2: Stejně tak jsme si teď četli, jak dopadlo bistro u Myšáků.
1: My jsme ještě vyhrabali z roku 2017, kde fungovalo.
2: A já mám jenom ještě, Moni, než přečteš ty recenze, taťka pracoval jako taxikář, nebo pracuje jako taxikář a měli svoji dispatching taxikárnu ve Venuši, jo? A měli tak jako úplně na rohu, kde byly výduchy právě z toho baráku. A jeden výduch patřil právě Myšáku. Teďka vždycky přijel domů a smrděl jak fritéza, jako.
1: Máme tady Gabku, která tehdy recenzovala bistro u Myšáku právě v areálu Veruše, ale nebyla úplně spokojená. Maso staré, hermelín studený, obsluha nepříjemná, jo.
2: Ale no.
1: Peníze zbytečně jako vynaložené. Pak ale na to píše Honzula. Zase říká, no mi moc chutnalo, paní v brýlích moc šikovná, má to v malíčku, maso jak má být, i hermelín jsem našel. Best of Fresh.
4: Buď fresh. Fresh! Fresh Radio CZ.

Madonna v éteru Fresh Rádia. No a když tak vzpomínáme na tu dobu relativně už dávno minulou a jak jsme se občerstovali, tak mi vyskočilo ještě jedno takové, myslím si, že až legendární okno, a to jestli vzpomínáte na výstavišti, když byly bramborové placky. Já jsem někdy v roce 2005 až 2010 dělal kousek od výstaviště a právě na výstavišti jsem nastupoval ještě tenkrát na devítku, když jezdila se NHáčka do Poruby, a ty placky se dělaly podle mě na tak strašně přepáleném oleji, že to šlo cítit až vlastně na tom nástupišti pro tu devítku, jo? Což bylo vlastně přes tu cestu, kde jezdí ty auta nějakých 20-30 metrů, ale několikrát jsem si je tam dal a přestože jako ten friťák nebo ten olej z toho friťáku docela zaváněl nějakou přepáleninou, tak byly neskutečně dobré a neuvědomuji si, jestli jsem od té doby jedl někdy tak strašně dobré placky, tak rozhodně, pokud pamatujete, tak si třeba doma na večeři udělejte nějaký placek a zavzpomínejte. Siesta.

0: Doprava.
1: Minutu po 13. hodině se jdeme podívat na cesty, dopravní servis Verže Rádia. Dávejte si pozor na silnici 483 mezi Kunčicemi pod Ondřejníkem a Čeladnou. Došlo tam k dopravní nehodě osobního automobilu a pozor, s golfovým míčkem. Tak toto vyhrali agentury. Takže nejenom, že srazíme srny, zajíce a podobně, tak na Čeladné se dá srazit i golfový míček. Probíhá vyšetřování této dopravní nehody, předpokládám, že tam není úplně jako provoz, takže to bude bez komplikací, ale mě to teda rozhodně pobavilo.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Siesta. Siesta. Siesta.

0: 11 minut po 13. hodině, před námi je druhá hodina páteční siesty. Všimli jste si, jak my to máme tady vlastně tak pěkně rozděleno? Primárně siesta patří Romanovi nebo Radkovi. Pokud nemůže Roman, zastoupí Radek. Pokud nemůže Radek, zastoupí Roman. Pokud nemůže ani Roman, ani Radek, zastoupím já. Pokud nemůžeme ani my tři, zastoupím Marek. No a pokud je nejhůř, tak nastoupí šéf rádia Turda a vezme to za nás za všechny. Máme to krásně rozděleno, tak dnešní odpoledne máte právě s Martinem. Hezké odpoledne.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: tady v Siestě na Freši. Vám zpříjemněné odpoledne, něco málo po 13. hodině. Pokud někam budete cestovat o víkendu tramvají, tak vězte a dávejte pozor, že od soboty 25. července 7 hodin ráno do neděle 26. 19. dojde z důvodu výměny kolejů zastávky Městský stadion k úpravě tras tramvajových linek 11, 12 a 19. Linka 11 bude ukončena na zastávce Palkovského. Linky 12 a 19 pojedou část trasy, která bude vedena od klonem. Samozřejmě bude zavedena náhradní autobusová doprava. Více informací naleznete na webu městského dopravce.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Teď na Freši jedno rychlé dopravní upozornění. Pokud cestujete po Rudné ulici směrem na Havířov, tak zhruba před křižovatkou s ulici Závodní, což je u městského stadionu, právě tam, kde bude probíhat zítra ta výluka tramvají, došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a policie upozorňuje, že je tam velmi silný provoz. Takže pokud můžete, možná se tomu místu vyhněte, pokud ne, tak si možná postojíte až 10 minut v nějaké koloně, ale doufáme, že píšou, je to bez zranění, tak to bude brzy odstraněno. Siesta.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Asi všichni známe pohádku Zlaté rybce, to je, jak sedí ten rybář na kraji rybníka, chytí zlatou rybku, ona mu potom, když ji pustí, slíbí, že mu splní tři přání, spousta vtipů kolem toho, ale ono to není až tak jako veselé a nevím, jestli úplně pohádkové, protože soud v Argentině dal za pravdu ochráncům zvířat, kteří požadovali, aby dvě zlaté malé rybky v sushi restauraci dostaly status cítících a vnímavých bytostí a jako takovým jim byla přidělena i patřičná práva. Ty rybičky tam byly zhruba někde u vchodu, lákali ty návštěvníky, měli malé akvárium, takže pravděpodobně to se těm ochráncům zvířat nelíbilo. Takže obě dvě zvířátka navíc, krom přiznaných práv, byla přestěhována i do většího akvária. Takže bacha, když uvidíte zlatou rybku, chytíte ji, tak nejenom, že po ní budete chtít tři přání, ale rozhodně dodržujte její práva.

0: Dneska druhým dnem pokračuje festival Štěrkovna Open Music a rozhodně takovým jako žhavým želízkem a rozhodně dobrým představením bude vystoupení Jarka Nohavici mezi 19.30 až skoro do 9 hodin. No a dobrá zpráva, já díval jsem se momentálně aktuálně i na počasí, že zhruba mezi 16. a 17. by mělo dokonce vyle sluníčko, mělo by být nějakých 18 až 20, ale co je rozhodně důležité, takže by nebylo pršet.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Návrat do 90. tady u nás na Freshy Labu, už Be My Lover. Kdo zažil, ten ví, jak se právě tady na tohle to pařilo. No nic, nemám pro vás úplně dobré zprávy, protože meteorologové vydali následující týdny, nebo spíš dny, předpověď, jak bude, a bude teda peklo. Píšou, že na jihu Portugalska by měl padnout dokonce celoevropský rekord, co se týče výšky teploty, a měla by překonat 50 stupňů. Ve Francii a Španělsku by mělo být o 2 až 3 stupně méně. Nicméně meteorologové i naši předpovídají, že ten další týden by teploty mohly atakovat znovu tu 40, takže se máme asi na co těšit. Pokud jste nekoupili klimatizaci, tak už asi nekoupíte, protože budou vyprodané. Ventilátory taky nejsou, tak možná pitný režim, nevím, HO jako home office. Marku, co bys navrhoval v takových vedrech?
1: Pivo.
0: Ještě jednou pivo. Není si z toho jako vedro, já se napiju ve 40 piva a zemil je ještě víc.
1: Zvykneš si.
0: To jako, že málo piju.
1: Přesně tak. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Za chvíli 14. hodina chystám pro vás dopravu. Na cestách to pomalinko a jistě housne, protože začíná páteční odpolední špička. Kdybyste na cestách něco viděli, tak nám dejte rozhodně vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A my to rádi předáme dále.
2: Buď fresh. Fresh Radio CZ.

0: Doprava.
1: Páteční druhá odpolední je tady, jdeme na cesty, dávejte si pozor ve Friedlandu nad Ostravicí. Nová ves, je tam havárie motocyklu a také dávajte pozor v Těšínské ulici v Havířově. Tam je dopravní nehoda dvou osobních vozidel, naštěstí bez zranění. Mějte se krásně, teď už rychlá rota, Marek a Michála jsou na vás nachystání. Já vám přeju krásný víkend, dobře se bavte a zase třeba někdy příště na Freši.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Drákula. Víš, Baro?
1: Jo. Občas vůbec si sice neslyším, ale je to v pohodě. Co říkala?
0: Říkám, že jsi takový Drákula občas taky. Že mi občas piješ krev.
1: No tak to je asi navzájem. To je
0: jože. A Drákul, se neříká, počkej, u holky to není Drákula.
1: Tak, ty jsi že... Drákulka.
0: Drák... to je nějaká Drákulka. Krásné odpoledne, Marika Michaela.

0: jedno krásné odpoledne. Je 14.08, pátek 24. července, a to znamená jediné, že právě startuje rychlá rota na Fresh Radio. Čau.
1: Hezké odpoledne i ode mě, konečně tě slyším, to je příjemné. Není na to si zesilit sluchátka, pak potom už se můžeme slyšet. Tak jako.
0: Já myslím, že jsi to udělal stejně na schvál, abys mě hnedka v prvním vstupu neslyšel. Víš,
1: já ne,
0: Ježíš,
1: to dělají,
0: něco mele.
1: Ne, to dělají ti raňáci, kteří to pořád tady nám tady zeslabujou, a ty by si přišla a musela si všechno vrátit do původního nastavení. Tak jako.
0: Já si jenom říkám, Maro, jestli my nejsme prostě hluší, víš, že oni to vždycky mají jako nastavené trošičku míň, jestli my prostě už...
1: No, podívej, Monika není hudebník, ani disc jockey, Honza není hudebník, ani disc jockey, a ty jsi hudebník a já jsem disc jockey, takže my musíme být zákonitě hluší.
0: To je pravda.
1: No, tak rozumíš.
0: Rozumím, krásné odpoledne. Fresh Radio.

0: Dneska mám nějaký příběh, který se mi odehrál.
1: Ale je to neuvěřitelné.
0: No je to neuvěřitelné.
1: Že aniž bych se tě na cokoliv zeptal, tak ty sama od sebe chceš povykládat příběh. Dámy a přátelé, dobře poslouchejte. Mikaela má svůj dnešní příběh.
0: No prosím tě, zase to tady nedramatizuj.
1: A proč
0: jo?
1: Ne? Je to pěkné.
0: No, já dneska vstala a šla jsem obstarat, vždycky vstanu, obstarám nejdřív sebe a pak jdu obstarat ten venek, jo? Mám vypustím ty dva psy, pak jdu teď ty kočičky obstarat, že jo, koťátka nakrmit. A dala jsem si nohu do své venkovní boty. A za chvilku mě to zabolelo. Hádej, co se stalo.
1: Uvnitř byl pavouk a kousnul tě.
0: Ale pavouk, prosím tě, co jsme někde v tropech? Pavouk to nebyl.
1: Žába?
0: Ježišmarja.
1: Zmije?
0: Jo, jasně, zmije. Tak asi bych tady stála teďka s tebou.
1: Kobra?
0: Jo, kobra. No tak pokračuj, jako výběr máš pestrý.
1: Vleze se tam pes do té tvojí boty?
0: Ne,
1: tak ani pes to nebyl? Dobře, vzdávám se, nechávám se podat.
0: No vosa ne, jsem měla vosu v botě, taky žiganec jsem dostala.
1: Vosa?
0: Normálně vosa v mojí botě, venkovní botě, teď nechme si to, když to začíná povolovat, ale tady mě, ona mě píchla do prstíku na noze, tady, a otekly mi všechny čtyři prsty. Takže to už to začíná být lepší, ale člověče, to jsem teda dlouho nezažila.
1: No já si myslím, že tady je jednoduchá rada, nenechávej nikdy boty venku.
0: Já jsem je neměla venku, jsem měla vevnitř, ale musela jsem ji nikde nazbírat a nevím, jestli včera třeba ještě ona tam prostě přebyla, ale normálně mě bodla, ty, já měla taky ten ledový pot, to jsem dlouho nezažila.
1: To je velice nepříjemné.
0: Naštěstí já už nejsem takový alergik, jak jsem bývala za dětství, že mě třeba píchla do malíčko a otekla mi úplně celá ruka, tak to nebyla taková hrůza, ale... To bylo moje probouzecí ráno místo kávy. Vosa.
1: Tak to je vyloženě chuťovka.
0: Jo.
1: Čekal jsem to horší, ale dobrý. Jako,
0: jsem ti říkala, nedramatizuj to.
1: Děkujeme za příběh.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Už je to tady! Už je to tady!
2: Naše vaše oblíbená soutěž, pravidelná Pravda nebo lež.
1: A je to páteční finálová soutěž, abychom byli úplně přesní, protože dneska budeme losovat o to, kdo vyhrá 2000 korun do Bernice, takže připravte se na to. A já jsem velmi zajímavá, jak to dneska dopadne, protože velmi se zajímám o to, jak to dneska dopadne, protože tam máme tři ženy.
2: Tři ženy.
1: Je tam Rostík, je tam Silva, je tam Nikol, je tam Lenka a uvidíme, kdo bude ten pátý, jo?
2: Dobře, jdeme na tu zákeřnou otázku. Je pravda anebo lež, že Mikálu dneska ráno píchla včela? WhatsApp
1: 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svejarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina, špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava, sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.
4: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jocks from Amsterdam.
2: Hey.

0: Pravda nebo lež?
1: Baví nás to. Strašně,
2: jako baví, je to
1: strašně,
2: hodně
1: strašně nás to baví. Opravdu, někteří fakt jako posloucháte ne uchem, ale břichem, protože jsme to říkali, že Míšu kousla nebo píchla vosa a ne včela.
2: Píchla vosa, ne včela, ano. Dobře to říkáš, že všichni skoro napsali včela, jo?
1: No,
3: to pravda dneska. Dával jsem pozor.
1: Nedával.
2: Peťane. Ty jsi slyšel, že mi něco jako píchlo, no, tak jsi to zase domyslel, co by to tak asi mohlo být, že by mělo píchalo, ale byla to vosa. Žluté pruhy, černá hruď, hlavně na ní hodná buď. OK, ahoj, je to bohužel pravda, není. Hele, pak jsem tady měla takovéhle hobor, ten jsem napsal, že to je lež, a já se ho tak z legrace ptám, a tak co mě teda píchlo? A napsal komár, jo. Dobře, komár taky ne. Ale přece jenom někdo tady pravdu měl, že to byla lež, a ne vosa. Takže OK, postupuješ, a já ti řeknu, že to je, víš kdo? Zase ženská.
1: Ale takže dneska 4-1?
2: 6-5-1. Jediná z těch všech, co vy jste napsali, tak se trefila, že to byla vosa. Jo, no, ne
1: tak,
2: včela.
1: Tak gratulujeme a jdeme pomaličku připravit finálovou losovačku.
2: Takže Peťa, 6-5-1 koncové číslo, gratulujeme. Hele, bude tam s tebou ve finále Lenka, Nikol, Silvie a Rostík. To jsem zvědává, jak to dopadne.
1: Já taky,
2: no,
1: protože budu losovat já dneska.
2: O, dobře.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Rychlá rota na Fresh Radio.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio.

0: Blackpink Jump. Můžeme si dneska zaskákat, je pátek, blíží se nám víkend, to máme všichni rádi, já myslím, že jo. Marek, ten bude skákat už za malou chviličku v neděli do letadla. Že
1: ale dneska určitě skákat nebudu, protože po těch 5 knedlících s tou svíčkovou to opravdu bych nedal, anebo bych nerad skončil tam dole na parketu. Jakože
0: by se zprobořil?
1: Ano.
0: A proč jíš tak moc? Bo ti to chutnalo?
1: Asi to bylo dobré, víš?
0: Asi to bylo dobré. A tak co jsi aspoň měl na oběd, když už teda jsme u toho jídla opět?
1: No svíčkovou, sice vepřovou svíčkovou, ale dobrý to bylo.
0: No tak jo, tak šmakinky, no dobře. Tak...
1: Svíčkova s 5 knedlama, já?
0: No dobré, tak v další hodince někomu rozdáme taky něco dobrého do zobáčku a vylosujeme finále naší soutěže, OK?
1: OK.
2: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Jdeme mrknout na cesty, jak pak to vypadá. U nás v Ostravě zatím dobrý, ale dopravní nehoda je v dobré. 3 osobní automobily naštěstí bez zranění, tak tam si dávejte pozor.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Rychlá rota na Fresh Radio. Smart.

0: A my už to víme, a my už to víme, a my už to víme.
1: Ale ještě to nepovíme.
0: Ano,
1: ještě
0: správně.
1: Máme na to chviličku čas.
0: Já a kdybyste teďka chtěli vidět, o čem jsme se teďka bavili, tak je to samozřejmě soutěž Pravda nebo lež, protože my už jsme losovali. Ale ještě to nezveřejníme.
1: Ještě ne, ještě chviličku vás podržíme v napětí. A tak, nebo naznačím?
0: Ne?
1: Ne, dobře, tak ne. Tak vůbec nic nebude.
0: Dobře, hele, ale bylo to 4-1.
1: Bylo, no.
0: Tak pravděpodobnost je jasná, že to bude baba.
1: Myslíš, že to takhle můžeme říct?
0: No jasně.
1: No dobře, tak jo. Hele, já ti jdu vlastně vyspovídat, Maro.
0: Ježišmarja.
1: Mě by totiž zajímalo, my všichni víme, že tady týden nebudeš, že odjíždíš na dovolenou.
0: Mm-hmm.
1: Kolik máš třeba zabalených trenýrek? Jestli už jsi zabalený?
0: Ne.
1: A kolik zubních kartáčků a tak dále?
0: Ne.
1: Jak ne?
0: Nejsem vůbec zabalený, budu to
1: volit až
0: v neděli, až se vyspím po akci.
1: No, počkej, ale ty v neděli odlítáš, ne?
0: Ano.
1: Jak to můžeš stihnout zabalit a ještě odjet a ještě odletět?
0: Úplně normálně, protože vyjíždí se až odpoledne na to letiště, takže musím to zvládnout za to dopoledne.
1: Jo, takhle.
0: Takže já si nedokážu zabalit zubní kartáček sobotu, když ještě v neděli budu potřebovat, tak si normální.
1: Tak to budeš jako poslední, ne? Asi. Umíješ si zuby a pak ho hned zbalíš. Ty, jestli ty ho zapomeneš nakonec a uděláš mi ostudu na Ibize, tak si mě nepřej.
0: Jakože bych si nekoupil zubní kartáček v místním Lidlu, nebo co?
1: Myslíš, že tam je něco takového? Lidl.
0: 100%.
1: Tak tam kartáček ale bude stát tolik, jak 10 kartáčků tady.
0: Hele, já si myslím, že nebude stát tolik, kolik mi dneska říkal Lumír, když tankoval na dálnici v Německu.
1: Ale tak to si řekneme za chviličku.
0: Litr benzínu stál neuvěřitelných, no ani se neptej.
1: Tak za chvilku. Fresh track. Novinka na Fresh Radio.

0: Crystal My Love, na taky Marek a Michaela, rychlá rota na Fresh Radio a my bychom se rádi dozvěděli, Marečku, co jsi to teda tady hovořil o té naftě nebo benzínu s Lumírem, nebo co, kde tankoval?
1: No, Lumír si koupil nové auto, jel na dovolenou, to můžu prásknout, a taky můžu prásknout, že to střihnul přes Německo až do Rakouska.
0: Okay.
1: A říkal, že Němci jsou za námi asi tak 50 let, co se technologie týče, protože říkal, že přišel do nějakého obchodu, kde běžně je automat na kávu a ten automat na tu kávu nefungoval na kartu, jo? Že tam prostě docela často jim nefungují karty. Mm-hmm. Což je velice zvláštní na to, že je to Německo. Další dodatek nebo pozoruhodná věc je, že veškeré věci dělnického, jak bych to řekl, no prostě dělníci, že už skoro nejsou Němci, že všechno jsou to přivandrovalci nebo jak se říká gazarbajtři. A úplně šílená věc, na dálnici stojí litr benzínu 2,75 €. Tak si to tak trošku spočítejte.
0: Já teď vůbec nevím, kolik je teďka euro aktuálně.
1: No tak i kdyby bylo 25 korun, tak si spočítej, kolik je 2,75 € na naše.
0: No tak to čekejme za chvilku tady.
1: Tak furt tady piskujeme, že se chceme mít jak Německo. To určitě.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Víkend na chatě, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
11: Fresh Radio. Dab, FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Zvoní.
1: Dietrich Filipková, prosím.
2: No, tak přece jenom to bylo zvednuto. Tady Marika Michaela, krásné odpoledne.
0: Fresh Radio, hezké odpoledne.
1: A já jsem to vyhrála, jo?
0: No, tak to je super.
2: Přesně tak, Leni, dneska jsme tě vylosovali a asi jedna z mnoha dám, které si porazila.
1: Mně se ztratí signál.
2: Je, to nevadí, každopádně si vyhrála.
1: Děkuju moc, mám obrovskou radost. Zrovna jeden do Beskyt, tak se ztratí signál.
2: To nevadí.
0: 2000 korun do Bernís.
2: Užij si to, moc si tam pochutnej, klidně nám potom pošlete nějakou fotku a pošlu třeba zprávičku, jak vám chutnalo, jo?
1: Perfektní, moc děkuju.
2: Tak jo.
0: Tak si to užij.
2: Čau a hezké
1: vesmíry.
0: Ahoj. Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
1: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: No, my už víme, kdo vyhrál dnešní finále do Bernice. Byla to Lenka, to byla obrovská radost. Porazila jednoho i muže, kterého jsme tam měli. No a tady tato Lenka mi psala tak ještě právě předtím. Vosa je ještě v klidu, mého manžela píchl sršeň do... tam.
1: Au.
0: Au, to teda muselo jako fest bolet, už dneska jenom ta vosa, jako to docela bolí. A ty si vzpomínáš na to, co tě naposled ještě někde jako píchlo na vosu nebo na včelu a kam to bylo?
1: No, vos bylo strašná spousta, hodně žíhadel do hlavy, do ramena tak, a to když se kate zahradu a přijedete to hnízdo, které je jakože to, tak oni se celkem vyrojí, ale docela slušně bolí, když tě kousne čmelák.
0: Jo, tak od čmeláka tu zkušenost ještě nemám.
1: No, to je prostě, a to není píchanec, mi se zdá, že on nemá ani žíhadlo, on tě hryzne prostě, jo. On tě klasicky kousne a to je jako docela nepříjemné, no.
0: A to si pamatuješ, to se ti stalo.
1: To si pamatuju, to se mi stalo.
0: A kam tě píchl? Kousl.
1: No, já jsem na něho šlápnul, víš?
0: Oh, do nohy.
1: No.
0: Tak já mám taky takový příběh ještě s tím, já mám kamaráda. Páju, já ho zdravím, možná, že poslouchá, to je můj DJ, takový dredatý, jo? A teďka on lezl ke mně, tam nad garáží mám takovou půdu, chtěl se tam podívat, tam říkám, ty, to ne, jako nelez tam, to není dobré, jako teďka to dělat. Ne, to, že tam je volta, mi vosí hnízdo, ne, přímo u těch dveří, jak je otevřeš, a já si myslím, že to, jako, to spadne, to nedělej. Ale prosím tě, chlap, že? Vylezl tam, otevřel ty dveře, samozřejmě toho hnízdo žuchlo a teď mu do těch dredů, jo. To neviděl ty pichy, jak zdrhal po té zahradě. To z těch dredů potom jako nešlo vylovit, ty vosy, jo.
1: A prosím tě, kam utek?
0: No po zahradě běhal a pak jako to bylo už dobré, jo. Pak, jako přežil to,
1: měli
0: asi jenom pět těch žihadel, ale to byla kovbojka. Jako já jsem se trošku i smála, že to padlo strašně komicky, to bylo jak nějakého komického filmu.
1: No, to je velice komické, ale když jako utíkáš samozřejmě... a máš na sobě 32, tak to asi úplně komické není, jo.
0: No, takže z dredů to jde špatně, ty vosy. Na to bacha.
1: Já bych ho ostříhal.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: moc jsme si připomněli Colorsy. Může to zase týden.
1: No, tak někdo si připomněl Colorsy, někdo si připomněl kvalitní film vztahující se k téhleté hudbě.
0: Jo.
1: Kdybys mě zabila, tak si samozřejmě nevzpomenu.
0: Jak jsem
1: jo, Suicide Squad, myslím, už jsem si asi vzpomněl.
0: Okej, okay. Tak nejsi na tom s tou pamětí až tak špatně, dobrý. Maro, zažil jsi někdy nevěru?
1: Jasně.
0: Jo.
1: Jo.
0: Tak k tomuto tématu se vrátíme v nové hodince, jo?
1: Klidně, v pohodě, jasně.
0: Okej. Okay. Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava.
1: A mrkneme pěkně na cesty. Ostrava vypadá, že zatím v pohodě a dopravní nehodu máme nahlášenou v ulici Hřbitovní, ale to je Nový Jičín, tam jsou dvě havarovaná vozidla. Jinak to na cestách vypadá, že dobře, já doufám, že to při pátku i tak zůstane.
2: Doprava.
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Další hodinka rychlého vysílání jste na Fresh Radio. Ano, posloucháte na 103,6, 886 nebo na 106,5 FM, taky v naší aplikaci nebo www.freshradio.cz a případně na DAB+.
1: Dobrý den, já jsem Marek Urbanec a ona mě nepustí ke slovu.
0: Ale prosím tě, nech toho. Tohle byla Olivia Rodrigo, Vampire, nevím, co každý má s tím Vampire a Drákulou a tak podobně, ale dost možná, že když už ti někdo pije krev nebo ty jemu, tak pak se uchýlíš k té nevěře, kterou jsme tady nakousli v minulé hodině. Tak ty mi pověz, zažil jsi někdy nevěru?
1: Jasně. Úplně naprosto běžná součást života. Člověk může se bránit, jak chce, všechno je to na tom druhém. Můžeš žárlit, můžeš vytýkat, můžeš to a prostě tomu nezabráníš. Jo. Jako každý chlap je takový sexuální predátor, protože nemůže zůstat u jednoho lůna, když to takhle řeknu. A ženská, když je taková ta správná poběhlice a pořád má chuť, tak to má úplně stejně. No.
0: Mm-hmm. Dobře. A ty kdyby si svou milou, kterou vážně miluješ, načapal v nějaké takovéhle inflagranty chvíli, tak co by si dělal?
1: Podal bych jí kondom.
0: Ty jsi strašně hodný. Fresh.

0: názory.
1: Máme tady zprávu od Ondisa, já doufám, že ho žena velmi dobře teďka poslouchá. Já to pouštím.
0: Pouštěj.
2: Vzhledem k tomu tématu, co teď probíráte, tak moje babička vždycky říkala, svíčková je fajn, ale nemůže žít celý život pořád dokola.
0: Jo, to nejde.
2: Občas si musí dát i jiné jídlo.
1: No tak to byl Ondis, jo. On teda tvrdí, že je svatoušek, že se tím teda neřídí. A tak já doufám, že jeho žena to jako slyší i tady tohle, jo, že je svatoušek.
0: A jak to máš ty?
1: Hele, já to mám úplně jednoduše, ať si každý dělá, co chce, jak to komu vyhovuje. Když se na tom dva domluví, že to tak chtí, že je to pro ně v pořádku. OK. Já jsem zastánce toho, že pak s tím partnerem teda nemusím být v tom případě. Tak když chci být svobodná a chci si užívat všude možná jinde, tak potom nepotřebuji být v partnerském vztahu. Takže buď a nebo, no easy peasy, krásné.
0: Jakože když máš kluka, tak už s nikým jiným bys nikdy nešla.
1: Ne.
0: Ty vole, světice.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: No máme tady další hezký názor. Já jsem ráda, že toto téma se nám rozběhlo. Že
1: jo,
0: se,
1: super,
0: že
1: ty si tak krásně
0: možná
1: rýpla.
0: Možná netýká.
1: Krásně si rýpla do vosího hnízda. No jen houšť, tak pojď na to, pojď.
0: Tak počkej, já se tady ještě takhle přepnu, jo, a už to bude teď.
2: Ale já si myslím, že nevěra začíná vždycky tím, že něco ve vztahu chybí. A když tam něco chybí, tak se to hledá. Tím vzniká nevěra. Pokud nejsi kur, vajíčka snaší.
0: Jo, tak to jsou. Já se s tímhle názorem jako statožňuju.
1: To je právě
0: děkujeme
1: ono.
0: Čendovi, děkujeme.
1: Co když se zamiluješ do sexuální pracovnice, anebo ty se zamiluješ do gigola. Prostě na začátku to nevíš. Třeba.
0: No? Ja, tak jako dobře.
1: Kdo je podle tebe takový typický gigolo?
0: Tak já znám jenom jednoho a to je Robert Rosenberg, tak takový typický,
1: ale
0: ne?
1: Ale to není, on není gigolo,
0: no,
1: on je pornoherec.
0: Tak já nevím, co je jedno a Bůh ví, co ještě všechno dělal, prostě já neznám jeho historii.
1: A ty víš, co dělá tvůj životní partner právě teď?
0: No tak to vím.
1: Jo? Jsi si jistá, že ti nepomáhá s hypotékou?
0: Ježiši Maria, no tak to by bylo skvělé, ale já myslím, že teď má své práce a že habadí až nad hlavou všeho. Že, a víš co, že na tohle ani nemá
1: návod. Hele, uzavřem to, nebo se fakt dostane někde, kde nechcem.
0: Já totiž jako já jsem netušila, že to takhle rozběhne, protože já jsem k tomu jako měla dvě věci. Já jsem totiž nedávno četla dva články. Jo. První byl o tom, že žena dala svému muži projímadlo a zalepila mu
1: konečník
0: vteřinovým jako lepidlem, protože ho právě přichytila při té nevěře, nebo věděla o té nevěře. A druhý případ teďka byl to na mě taky někde skočilo během prostě týdne a tam zase zalepro sekundovým lepidlem, nevím jak to udělal, jo, místo lubrigačního gelu.
1: Jo, to jsem četl, to jsem viděl fotku.
0: Tak no. Zase jako a takhle museli i oddělovat, jo.
1: Super, výborný zážitek, asi.
0: No, já si myslím, že ho oželím teda, děkuju. Jestli ty chceš.
1: Ne, děkuji, nechci.
3: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Milý Marečku, ráda bych ti řekla, že se na tebe budu těšit, ale že ti přeji krásnou dovolenou, ať si ji užiješ, ať se opálíš, ať se moc nevožereš, a ono to moc nepůjde, tam ty kluby jsou docela drahé, ale ať si poslechneš dobrou Lidu, muziku, ale ať pokoukáš hezké holky, ať se nikde nestratíš a nedovezeš si žádné tetování ani žádnou pohlavní nemoc. A taky ti přeju, aby ses nezabil s Aleškem na pokoji, aby moc Alešek nechrápal a ty ses dobře vyspal a abys mi nahrál aspoň jednu hlasovku a že se na tebe budu těšit.
1: A abychom v letadle neslyšeli známá slova letušky, pádá letadlo, šalalalala.
0: Je, to ne, to prosím tě, to já doufám, že jako se nestane. To by, jako co bych tady dělala, víš co, uklidni se, jo?
1: Já jsem úplně v klidu.
0: Co bych tady dělala potom bez tebe, já nejsem tak vtipná.
1: Já vím, no, hlavně bych nechtěl skončit jak ten s tou hlavou venku z toho okna.
0: No, můžu ti říct, že jsme se taky dívali teď na letenky a Jarošek říká, prosím tě, hlavně neber u okýnka. A počkej, někdo ti tady něco píše?
1: Hele, ať píše. Jako... V každém případě já se neloučím, Maro, protože dneska je pátek a Friday Mix mám na starosti já, takže si to dáme zase živě.
0: Takže Marka ještě uslyšíte a tady tě zkazuje on z Maro Bacha na holky s pérama. Asi takovýma těma
1: klobouku, víš? Ale já naštěstí neletím do Tajska, tak dobrý. No.
0: Tak jo, tak si to hezky užij hezkou dovolenou. Jo, no díky. A už za chviličku jenom doprava. A čau, bello.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Dopravní nehoda na silnici číslo 68 před Třincem. Kousek jak je sjezd, pak už je nějaký autoservis Jan Kohout. Tam jsou dvě havarovaná osobní vozidla, blokovaný jeden jízdní pruh, tak tam si dávejte pozor. No a já už slovo předávám mému milému a vždy dobře naladěnému kolegovi Markovi Urbancovi, protože on má dneska na starosti páteční Friday Mix. Co budeš hrát, kocoure?
1: Ano, je to tak. Dneska jsem jí zbláznil trošku počítač, takže pojedu z flešky a nechte se překvapit. Jo. Já myslím, že to budou nějaké tracky, které možná znáte, které možná neznáte. Mm-hmm. Některé budou oldschoolové, některé budou jakože, hele, víte co, nechte se překvapit. Co tam dám, to tam dám. Hotovka, nech toho.
0: No dobře, tak já si tě poslechnu. Jo?
1: Jasně, po 19. hodině Party DJ, po 20. hodině Spinning Session a v 21. hodin Prismatika Tiesto. No a ve 22. hodin HRR neboli Hot Robot Radio Jamieho Jonese.
0: Super,
1: takže klasický standardní nabitý pátek od začátku až do konce.
0: My se uslyšíme v pondělí a s Markem asi tak za týden.
1: Koho tu máš?
0: Neřeknu. Ne, já to nepovím. Já to nepovím, protože je to cílené a oni budou v pondělí hádat.
1: Opravdu?
0: Já nechám hádat.
1: Dobrý, tak já to prásknu. Je
0: ne,
1: to...
0: ne, pšty jeden. Už abys jel.
1: Hezký víkend, čau.
0: Čau.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Fresh Radio. Let's get down to business.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. It's Friday then.

7 minut po 17. hodině, pátek 24. července, jdeme na to. Jdeme na ty hauzíky, jdeme si to užít, protože začíná Friday Mix. Dneska teda pod mou taktovkou, já jsem Marek Urbanec, přeji vám krásný podvečer a někomu taky možná večer.

A dneska taky trošku old school edition, ale chci to udělat tak, aby jste některé tracky prostě třeba vůbec neznali, nebo je znali jenom specialisti, a některé budou profláknuté.

0: Jojo, nádherné houseové tracky mám pro vás připraveny. Skladbu Tabasco vystřídala Modrá voda neboli Blue Water. A tak doufám, že vás to navnadí na celkem krásný víkend, i když to počasí je zatím všelijaké. Oni hlásí, že by mohlo být o víkendu pěkně. Tak uvidíme. Friday Mix.
1: Fresh Radio, příští zastávka 103.6.

0: Staří oldschooleři určitě poznali JD Plastic Dreams. Tahle ta verze má přes 10 minut, totální masakr. Asi to tam nenecháme celé, ale trošičku určitě.
1: Fresh Radio.

Generate Power se takhle jmenuje tahle ta skladba, no a volal mi kamoš, samozřejmě kolega Lumír Moskovský, že vás mám všechny pozvat večer, pokud se budete nudit, do Karviné na lodičky, je tam totální retro old school party, vidím tady Lunatic, Verona, no samozřejmě Lumír a budou tam prostě ty největší pecky, řekl bych od začátku 90. let, takže dneska večer Karviná lodičky.

0: Fresh Radio.
1: Taky trošku 90-kových hausů mezi námi, Your Loving Arms. No a za minutku necelou si dáme takovou tu povinnou pauzičku a pak budeme pokračovat dál. Stále přeji příjemný poslech.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz. Barto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: My už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
14: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
15: It's Friday.

Tak ještě jednou hezký podvečer, nebo možná už večer. Pojďme do druhé hodinky tohoto Friday mixu. Oldschoolový jako blázen, někdy i devadesátkové hauzíky tam jsou. Tohle to tuším Armand van Helden a Funk Fenomena. Příjemný poslech, ať už za volantem, anebo taky kdekoliv jinde, kde chcete a kde jste právě teď.

Fiesta Elektronika, samozřejmě Outwork. No a za chviličku taky Sunshine a Filterheads v dnešním pátečním a druhé hodině Friday Mixu.

0: Friday Mix s Markem Urbancem.
1: Jedeme bomby!
2: Osm, šest a 103.6 FM.

0: Friday Mix.
1: Tak abychom pořád nehráli tu houseovou muziku, tak jsem do toho namíchal trochu trancu a taky tech trancu, snad vám to nevadí dneska. Já myslím, že ten, kdo je za volantem, tak určitě mu to nevadí.

Takže lidičky, jdeme do finále dnešního Friday Mixu s datem 24. července a závěr patří mistrům, tohle to je Karl Cox. Já se s vámi loučím, uslyšíme se až v srpnu, tak buďte tady hodní na zbytek osádky. Mějte se fajn a úžasný víkend. Čau.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

Don't call me.

0: going to do it for this edition of Spinning Sessions. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Letní rande, stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Mami, mami, mimino stegosaura.
15: Vteřinku, jenom něco pošlu.
14: On chodí, jde k nám.
15: Jo, už to skoro mám.
14: Je, ty seš ale roztomilej.
15: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
16: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
17: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
18: Fast track to a new era.

0: Rocks na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Já jsem fentanyl míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po městě 200 AMG, respekt je vždycky jen vzájemný, ústup

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nepůjdeš ti zastavit.